0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio Zlín.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potížená říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc@cepkov.cz
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Hit Radio.

jméno. Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Andrej Babiš odmítl pravidelné schůzky s prezidentem. Premiér nechce obnovit společná jednání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. Podle něj se názory vlády a prezidenta liší a na podobná setkání nemá čas. Petr Pavel přitom tvrdí, že lepší koordinace je v zahraniční politice důležitá. Na obnovení pravidelných schůzek chce proto dál trvat. Požár ve Zlíně ještě není u konce, hasiči budou až do dnešního rána hlídat doutnající trosky výškové budovy v bývalém baťovském areálu. Během dne se bude rozhodovat o znovu otevření uzavřených ulic. Baťův institut zůstane kvůli následkům požáru zavřený až do neděle, krajský úřad ale podle hejtmana od dneška obnoví běžný provoz. České finále Wimbledonu přilákalo rekordní publikum. Sobotní souboj Lindy Noskové s Karolínou Muchovou sledovalo na Primě 764 tisíc diváků. To znamená téměř 37% podíl na televizní sledovanosti. Zápas tak zaujal více lidí než poslední české finále Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou. Zájem fanoušků o český tenis je tak znovu mimořádně vysoký. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Dnes se rozhodne, jak bude dál pokračovat zásah hasičů u budovy 34. Doutnající trosky v noci střežilo 6 jednotek. Ještě včera večer tam našli další ohnisko, kam bylo nutné přesunout hasicí monitory. Hasiče limituje ochranná zóna, kterou vytyčil statek. K budově nemůžou blíž než na 70 metrů. Požár prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Dnes se rozhodne taky o znovu otevření okolních ulic. Na východě Moravy nás čeká vesměs slunečný den, občas ale může převládat oblačnost. Odpolední maxima se zastaví mezi 25 a 28 stupni, na Valašsku bude chladněji.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ráno, akorát jsme tady, je to teda zatím dva ze tří.
2: Dobré ráno všem.
1: Čau Dave, ahoj lidi a Jasmin tam má ještě dovču, tak my jsme už zpátky, ty jsi tady taky nebyl minulý týden, že jo?
2: Nebyl jsem tady a věřím, že i spousta našich posluchačů si vzala první týden prázdnin volno, takže se teďka vrací doslova ke strojům.
1: Ale určitě spousta stálých posluchačů tady je a mě by zajímalo, kolik lidí se teďka řeklo, a je, ty vole, už jsou zase zpátky.
0: Hit Radio Zlín.

0: Radio Vaka Vaka, tak tímhle jsme odstartovali tu pondělní snídaní šampionů. Dobré ráno, 6 minut po 6. s vámi Michal a David. Krásné ránko.
1: Ahoj.
0: Ahoj. 2 týdny tady člověk není a přiznám se, mám s tím trochu problém. A konkrétně s tlačítky, občas tak jako tápu, který zváčnou. Zatím všechno v pohodě, jo. Tak by mě zajímalo, jak dlouho bude trvat návrat do té rutiny. Ty jsi tady nebyl týden, Dave.
1: Je to tak a taky si zvykám.
0: Jaký to bylo?
1: Bylo to neskutečně příjemný.
0: Jako nebýt tady.
1: Je to tak, hlavně to vstávání a myslím, že i posluchači mi dají za pravdu, kteří se třeba zrovna teď vrátili z dovolené, že když chvíli nemusí vstávat takhle brzo, strašně rychle se na to zvykne a je to strašně příjemný.
0: No, jak se to říká, nejlepší se dobře zvyká, dolů se jde hůř, jo? Takže chápeme, no. Tak nicméně jsme tady a dopadlo to. A nás by teda zajímalo, co vy, jak dlouho vám trvá návrat do reality, za jak dlouho opět se zaběhnete v tom klasickém pracovním režimu. O tom bude minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jak dlouho vám trvá, než naskočíte zpátky do pracovní rutiny. Číslo znáte, 777-937-777. Bereme SMSky, taky zprávy přes WhatsApp, tak se těšíme. No a teďka k vám posíláme další hity. Tohle jsou linky.

0: Tohle jsou Linkyni, tohle je Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, krásné ránko. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak dlouho vám trvá, než se rozjedete po tom, co se vrátíte zpátky do práce po dovolený. Tak víš, třeba Martina, Kladno, ahoj, tak 3-4 dny, v pátek budu dobrá. Taky Ivan Olomouc, většinou během 2 dní, píše i Klára Petřvald, návrat do pracovního režimu přijde tak v pátek. Petr Hradec Králové, jsem po 3 týdenní dovolené, myslím, že se nerozjedu a popravdě přemýšlím, že to v práci zabalím úplně. To jsou takový ty myšlenky, ano, když se vrátíme z dovolený. A taky tady je hlasovka od Radka z Plzně.
1: No, dobré ráno. Tak netuším, jak dlouho mi to bude trvat po 14 dnech, když jdu zase do práce, ale myslím si, že od 7:30 to bude potom hodně rychlý, protože mě čekají pacienti. Tak se mějte hezky, ahoj.
0: No tak Radku, děkujeme za hlasovku, zvládni to. A zvládněte to, vy všichni, kdo jste se vrátili podovče stejně jako my dva tady.
2: No těch zpráv bylo výrazně míň než obvykle, takže to vypadá, že se ještě spousta lidí zpátky za stroj nevrátila.
0: Možná spousta lidí ještě spí.
2: Nebo.
0: A ti, co nás poslouchají v zahraničí na dovolený, tak ještě asi, myslíš, že v 6 ráno jdeš k moře, ještě asi ne, co?
2: To asi ne.
0: To asi ne. No tak jsme rádi, že vy tady jste s námi a pro vás, kdo nás ladíte takhle brzo ráno, máme další skvělý hity. Rehab i na DJ Sesh Rock My Bar na Hit Radio v 6.12. No, tak jsme to pokazili, to říkám, no Davide.

0: čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, tohle je Rehab, Ina a DJ Sesh, Rock My Body. Internet off, Instagram off, možná i vy to máte na dovolený, takže vůbec nevnímáte tyhle věci. Jedný informaci jsme se ale vyhnout nemohli. A to je tenis. Vracíme se zpátky do víkendu, tohle je totiž potřeba ještě jednou připomenout. Obrovská gratulace Lindě Noskové, která v 21 letech vyhrála Wimbledon. Dokonce tam za ní přijel i její taťka do Londýna a vyprávěl, jaká cesta to byla, jak hráli, kde se dalo a bylo to zadarmo, protože pracoval na železnici, jak přespávali v nádražních ubytovnách a v zimě jak odhazovali sníh z kurtu, aby jenom mohli trénovat, a Linda prý nikdy neřekla, že nechce trénovat. Takže tohle je za mě neuvěřitelná cesta, tak ještě jednou gratulujeme.
1: No, gratulace patří taky Karolíně Muchové, která skončila na druhém místě, a v tom bylo vlastně to finále tak speciální, protože se v něm utkali dvě hráčky stejné národnosti.
0: To je pravda. No a vlastně kolik teda Linda Nosková vyhrála, kolik si odnese domů, to nás zajímá.
1: Tak to zajímá asi všechny. Na to, že je 21, tak je to slušná částka v přepočtu zhruba 111 milionů korun. Je to totiž zajímavost Wimbledonu, že ženy berou stejné peníze jako muži.
0: Takže tam je ta rovnoprávnost.
1: Je tam ta rovnost, ale úplně s prázdnou neodejde ani Karolina Muchová, která skončila na druhém místě. Píšou tady v přepočtu 55,5 milionů korun.
0: Nic moc.
1: Tak při pondělku by to bodlo, ale...
0: Je to takzvaně malá domů, dalo by se říct. Když to jsou obě češky, no malá, spíš teda velká, no. Tak moc gratulujeme, jsme rádi, že vás máme, ženy. A jsme rádi, že máme i vás tady, kdo nás sledíte chvíli po čtvrt na sedm. Damiano David, The First Time, za malou chvíli. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách za volantem. Přihodíme aktuální dopravu, tak hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com. Skonto nábytek.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
16: Hit Radio. It makes me feel.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska nám hlásíte překážku v plynulosti. Na D35 na 242. kilometru ve směru na Olomouc dejte pozor na nepojízdné osobní auto.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. George Ezra, Shotgun, 6 hodin 30 minut. Ladíte pondělní Hit Radio a snídaní šampionů, s vámi Michal a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Čechy stále víc zajímá, kolik vydělává jejich kolega. Podle průzkumu se o výši mest spolupracovníků zajímá už 62% zaměstnanců. Téma navíc posilují i připravovaná pravidla Evropské unie pro větší transparentnost platů. Jannik Sinner podruhé za sebou ovládl Wimbledon. Světová jednička ve finále porazila Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety a získala pátý grandslamový titul kariéry. Díky triumfu si navíc upevnil první místo světového žebříčku. Grilování je podle odborníků stále ukázkou tradičních rolí mužů a žen. Zatímco muži se nejčastěji ujímají masa na grilu, ženy připravují přílohy a zázemí. Antropologové říkají, že nejde o biologii, ale o dlouhodobě zakořeněné společenské stereotypy, které přetrvávají dodnes.
0: Tak ono to vlastně dává smysl, že jo? Si představ, nevím, pravěk, když šel chlap lovit, tak pak toho mamuta musel samozřejmě napracovat, že jo? Potom tepel na úprava mamuta, to musíš hlídat medium rare, když ho na tom ohni nechal dlouho, tak to bylo well done, no a bylo.
2: A žena mezi tím připravovala salát, pečivo, jasně. Alkoholické a nealkoholické nápoje.
0: Samozřejmě to bylo bez konzervantů, bez ejček, že? Všechno to bylo takový přírodní. Cher, Believe, další muzika pro vás, kdo nás sladíte, 6:30. My jsme Hit Radio a přejeme vám fantastické pondělní ráno, šampioni. Tak pojďme na to.

0: Radio, 6 hodin 38 minut, dobré ránko. Otázka na vás, pijete kafe? Dobře. A taky vám přijde, že vědci se pořád tak nějak nemůžou dohodnout, jestli teda je nebo není kafe zdraví prospěšný?
1: Tak s čím přišli tentokrát?
0: No s čím, tak schválně, Davide, typni, jestli teda říkají, že kafe jako dobrý, anebo jestli říkají, že kafe špatný.
1: Tak tentokrát si typnu, že říkají, že je špatný.
0: Tak tentokrát to je tak, že říkají, že to je dobrý.
1: Aha.
0: Jo, že to je dobrý, jo. Tak píšou tady, že 2 až 3 kávy denně nám můžou přidat roky života, jo. Tady ten výzkum zkoumal tisícovky lidí a kofein prý prokazatelně chrání srdce a snižuje riziko civilizačních chorob, no. A já si říkám 2-3 kafe denně, platí to ze svýho, tak možná ti to přidá roky života, ale trošku ti to zasáhne teda do peněženk, jo. Ale vlastně asi to platí, protože nemít svý 2-3 kafe do 9 dopoledne, tak je spousta našich kolegů rozhodně po smrti. Včetně nás dvou. Dívám se do slovníku a zkouším zahnat zlej sen. Za malou chvíli další hity, třeba Kraní kávičce, kterou se teďka chystáte nebo kterou už máte na stole, Cudzinka v tvojej zemi,
1: která vám právě teď prodlužuje život.
0: Přesně tak. A budeme rádi, když si prodloužíte život i tady s tou muzikou. Za malou chvíli tady na Hit Rádiu, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online, LS Scouting, s námi můžete počítat, ls.c.cz.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Včel mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíž je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
12: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na dálnici D35 na 242 a půltém kilometru ve směru na Olomouc stojí porouchané osobní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.50, tohle je Hit Radio, dobré ráno, máme na vás takovou osobní otázku, nadáváte za volantem, no tak taky dost záleží, v jaké značce auta sedíte. Máme tady britskou studii, která sestavila žebříček aut, ve kterých řidiči nadávají ze všeho nejvíce. Třetí místo. Tipni, Dave, třetí místo, značka auta.
1: Tak já zkusím tipnout třeba Audi.
0: Tak je to BMW.
1: No, tak to nejsem tak daleko.
0: Nejsi tak daleko. Druhé místo Škodovka a první místo Land Rover. Ale takhle, jak jsem říkal, je to britský žebříček, tak samozřejmě Land Rover na prvním místě. To je vlastně asi jako, kdyby to byla u nás Škodovka.
1: No jak by to vypadalo podle tebe u nás?
0: Podle mě, tak myslím si, že na prvním místě by to byla Škodovka.
1: To je velmi pravděpodobný, protože v absolutních číslech se v Česku nachází zaregistrovaných zhruba 2,5 milionu automobilů značky Škoda.
0: No a proto si myslím, že druhý místo by obsadila firemní oktávka v kombíku a na třetím místě manažer v Superbu. Jo, že by ten žebříček vypadal nějak takhle. No tak zkuste to dneska na silnicích bez nervů a bez nadávek. Já vím. Ale my víme, je to strašně těžký, no, se dostat prostě do práce, aniž by vás někdo nenaštval, víme. Tak to zvládněte, no a k tomu vám dopomáhají další parádní hity Liquido Narkotik. No a do sedmé, než vám David dá další zprávy, stihneme i Ellie Goulding. Tak pojďme na to, šampioni, hezké ráno.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
2: Já bych koupil rákosku.
3: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
6: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích. Koupelny pro každého.
7: I'm Ariana Grande. It's Hozier.
8: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Problémy Volkswagenu dopadají i na české firmy. Čeští dodavatelé hlásí kvůli omezení výroby pokles objednávek o desítky procent. Nejistotu navíc zvyšuje rozsáhlá restrukturalizace německé automobilky. Podle odborníků je ale zatím předčasné mluvit o zavírání továren. Německo je přitom klíčovým odběratelem českého autoprůmyslu a míří tam téměř třetina jeho exportu. Požár baru v Bangkoku si vyžádal desítky obětí. Při nočním požáru v thajské metropoli zahynulo nejméně 27 lidí a dalších 63 utrpělo zranění. Stav 22 z nich je potom podle místních úřadů kritický. Příčina tragédie zatím není známá. Městská správa považuje současnou bilanci za konečnou. Mariano Rajoy pobouřil výrokem o francouzské reprezentaci. Bývalý španělský premiér prohlásil, že ve francouzském fotbalovém týmu nehrají žádní Francouzi. Jeho slova vyvolala kritiku jen krátce před semifinále mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Výrok naráží na původ řady francouzských reprezentantů, kteří se ale ve Francii narodili nebo mají francouzské občanství. Semifinálový šlágr se hraje zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Budovu 34 v Baťovském areálu v centru Zlína nebude možné zachránit. To, co jsme nejspíš všichni tušili, už potvrdil statek. Stále není vyloučeno ani to, že objekt ještě sám spadne, jakmile začne zbývající konstrukce chladnout. Hasební práce pokračovaly celý víkend. Dnes hasiči rozhodnou o dalším postupu. I kdyby zbytek budovy vydržel, majitel ho bude muset zdemolovat. V tomto týdnu se nám bude na východě Moravy pomalu oteplovat a čeká nás vesměs slunečno. Místy může převládnout oblačnost a výjimečně může přijít bouřka. Dnes bude do 28 stupňů, ve čtvrtek už přes 30.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
12: Snídaně, snídaně šampionů. Krásné ráno, 7:02, s vámi Michal Knejp a David Jož.
13: Hezké pondělí.
12: Hezké pondělí, co je na dnešku speciálního? No tak kromě toho, že je pondělí 13., což je horší než pátek 13., má dneska narozeniny Indiana Jones, pozor. Harrison Ford, 84 let.
13: Ty vado.
12: Tak gratulujeme, no a jestli jste v poslední době viděli, jak v tomhle věku pan Ford skvěle vypadá, tak já teda za sebe musím říct závidím, protože mě tahle vizáž čeká už tak za 5 let.
13: Hele, klobouk dolů.
12: Doslova. Takhle, hele, člověku je tolik, nakolik se cítí, jo? Tak nakolik se cítíte teď v pondělí ráno vy?
14: No, to je možná blbá otázka, co?
12: Pojďme hrát. Miles Smith, hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: tohle je taky pondělní Hit Radio a snídaně šampionů. Dobré ráno. Jedete na dovolenou do zahraničí autem, no tak pozor, kde kupujete dálniční známky. Máme tady příběh paní z Čech, která si chtěla koupit dálničku do cizí země a podvodníci ji obrali o 38 tisíc korun. Ona klikla na falešný web, zadala tam pár údajů k bankovnictví, no a pravděpodobně bylo asi po dovolený. Jo, 38 tisíc není úplně málo. Tak si říkám, jestli už se vám letos při cestě na dovolenou stala nějaká takováhle nepříjemnost. Něco, co se nepovedlo, pojďte se nám klidně přiznat, bereme hlasovky přes WhatsApp nebo klasické zprávy na 777-937-777 a já si říkám s těma dálničkama, že dřív tenkrát za starých to bylo prostě jako lepší, Davide, co si o tom myslíš, jo?
1: Přijel jsi na benzínu, koupil, no nalepil jsi na sklo a bylo hotovo.
0: No jasně, a ono nejenom, když se jelo do těch cizích zemích, jo, ale přesně, ty jsi podíval na to čelní sklo, na tom autě, ať už tady v Čechách, nebo třeba na půjčeném autě v zahraničí, a buď tam ta samolepka byla, nebo ne.
1: To, že to potom nešlo dolů, to je na jiný povídání.
0: To je jiný téma, jo, to je jiný téma, ale za mě teda, jestli je jediná věc, která mě v rámci nějaký digitalizace fakt nebaví, tak to jsou právě ty digitální dálniční známky. My jsme byli minulý týden v Rakousku a teďka říkám, no tak si to koupím, ať se nemusím zastavovat na pumpě, tak si to koupím online, tak jsem si dal rakouská dálniční známka a teď nekecám. Celá stránka, první stránka na Google, byly nějaký jako weby a už jsem kliknul na tu první a říkám si, počkej, ne, vlastně, ono i v Čechách to je tak, že tady si chceš koupit českou dálničku a vyjede ti tam milion nějakých jako, ne podvodných webů, ale webů, kde zbytečně zaplatíš víc, jo. Tak jsem si říkal, zeptám se ChatGPT, jaká je oficiální stránka, teda v tom Rakousku, tak to našlo nějaký Asfingak nebo něco takového a říkám, aha, tak tam jsem si to našel a teďka si kupuju teda tu dálničku a pak nějaký to digitální úsikový mýto za jako normální peníze, jo. Ale říkám si, to jsou takový parchanti.
1: No nemusíme chodit ani do zahraničí, já jsem si nedávno kupoval dálniční známku tady u nás v Česku. Aha. A je, přesně jak říkáš, prodrat se těma webama těch překupníků a podvodníků, na to fakt, aby člověk měl vysokou školu.
0: Tyjo. No možná by, já nevím, ono to asi úplně nejde, jo, ale třeba nějaký tady ty vyhledávači, že jo, by mohli ty oficiální weby jako upřednostnit za mě a dát je třeba na to první místo, ale to už možná toho chceme moc. No tak, nicméně pojďte nám dát vědět, jak jsme se ptali, jestli už se vám letos při cestě na dovolenou stal nějaký. Teď to říct, fuck up prostě, něco, co se nepovedlo, něco, že jste byli třeba zbrklí a pak jste si řekli, ježiš, že jsem si na to nedal pozor, protože samozřejmě víme, že během toho cestování máme tu horečku a občas se nám ten mozek trošku vypíná. Tak číslo 777-937-777, budeme moc rádi, když se zapojíte, no a snad budete rádi i za tuhle muziku. Jennifer Lopez a Pitbull on the floor na Hit Radio v 7.12, hezké ráno.

0: tak všechno mám.
1: Blízko na Hit Radio v 7 hodin 17 minut, krásné ráno. Měli jsme tu případ ženy, která si chtěla koupit dálniční známku, naletěla podvodníkům a přišla o 38 tisíc korun, tak jsme se ptali vás, jestli se vám při cestě třeba už na letošní dovolenou stala nějaká taková nemilá věc.
2: Já jsem si ještě představil, jak si ta žena, která přišla o ty peníze, říkala, letos ušetřím, pojedu někam autem jenom, víš, nepoletíme nikam daleko.
1: A pak 38 tisíc minus, to máš nějakou hezkou dovolenou letecky v nějaký jako parádní destinace, nemusí se crcat autem nikde, že jo. Tak přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Petr z Ostravy, ahoj k těm dálničkám, taky jsem si takhle nakoupil dálničku s přirážkou, zjistil jsem to až po nákupu. Je na to potřeba dávat pozor, lidi. Tak ano, připomínáme pro vás, kdo jste se přepojil až teď, že pokud nakupujete dálničku někam do zahraničí, tak opravdu si ověřit, jestli jste na oficiální webu, ale nejenom v zahraničí.
2: Tady taky u nás.
1: Taky u nás v České republice. Píše třeba Eli, hezké ráno, v Čechách jsem se takto napálila už dvakrát, když jsem ve spěchu kupovala známku. Pak píše, přes Asfinag jsem kupovala rakouskou i slovinskou a napsala jsem špatně zemi původu a to byl průšvih. Slovinci nás zastavili po cestě zpět, naštěstí bez pokuty, ale jen jsme koupili novou na měsíc a teď čekáme na rakouský dopis. Krásný den všem cestovatelům.
2: Tak držíme palce, že nepřijde.
1: No takhle, jestli přijde dopis z Rakouska, což taky trochu očekávám od jednoho radaru, který jsem tak jako viděl na poslední chvíli a říkám si, a do prčic. No, ale třeba tak o 5 km za hodinu, jo, možná o 10, jo. Takže ty dopisy bývají drahý z Rakouska, víme, tak doufáme, že nepřijde. Taky píše Pavel, ahoj, zrovna před hodinou jsem hledal cenu slovenské známky a maďarské, tak jsem klikl na první, co mi vyjela jako oficiální známky Slovenska. Byl jsem překvapen, měsíční slovenská známka za 18 Eček. Říkám, to je nějak moc, když to stojí podobně jako u nás. No a zjistil jsem, že to je překupník, tak má smůlu. Čus, Pavel.
2: Tak to dobře dopadlo, Pavle.
1: Tak to dobře dopadlo. No, pak tady máme ještě zprávu od Martiny z Liberce. Zdravím, tak naše dovolená začala tím, že jsme na přechodu Dolní Dvořiště zjistili, že jsme doma zapomněli klíč k rakvi. Tak cesta zpátky. Počkej, Dolní Dvořiště a Liberec, to je tak trošku jako Liberec sever, Dolní Dvořiště jich, jo? Ty, to nechceš, no. A tak jak to rozděláš, no? Já nevím, já bych to asi jak to rozmlátil. Tak prosím pěkně, takhle, děkujeme za vaše zprávy a prosím pěkně, vy, kdo nás ladíte třeba teďka při chystání na nějakou dovolenou, tak všechno zkontrolujte, jestli máte pasy, občanky, klíče, klíče od rakve, druhý klíče od auta, všechno.
2: Řízky.
1: Řízky hlavně a ponožky v sandálech, všechno prostě, co k tomu patří, jo? Za malou chvíli další parádní hity One Republic a Antwoord, no a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak vás to na cestě do práce a nebo na dovolenou, kde co zdrží. Tak hezké ráno, šampioni.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
0: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
11: Ekokom. Folk and Country Břestecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i led balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoftrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na břesteckýpinkl.cz.
12: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
13: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům.

0: Zayna Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio v 7.31. Dobré ráno. My jsme tady s Davidem řešili dálniční zámky, nákup dálničních zámek, což je teďka dost aktuální při cestě do zahraničí. Ještě se k tomu vrátíme. Napsal nám tady Martin parádní zprávu, což jsem třeba nevěděl. Ahoj, ještě vám doplním, že na českém webu pro dálniční známky edálnice.gov.cz jsou i k nalezení odkazy na nákup dálniční známky ve státech střední Evropy, takže i takhle se dá najít oficiální web s jistotou.
1: Což je takový rozcestník, která vlastně no dál do Evropy.
0: Takže edálnice.gov.cz, informace pro vás, kdo cestujete někam na Dovču a nechcete připlácet za dálniční známky nějakým těm Unterwassermanům. Posloucháte Hit Radio a je tady ranní update s Davidem, pojďme na to.
2: Ranní update.
1: Umělá inteligence mění trh práce, některé lidské dovednosti ale zatím nahradit neumí. Odborníci zdůrazňují hlavně empatii, budování vztahů, kritické myšlení, svědomí a úsudek. Právě tyto takzvané měkké dovednosti mohou být podle nich klíčem k úspěšné kariéře i v době AI. O cestování vlakem je v Česku stále větší zájem. V prvním čtvrtletí využilo železnici přes 47 milionů cestujících, tedy o více než 2,5 milionu více než loni. Dopravci proto posilují kapacity a lákají cestující na levnější jízdenky i lepší služby na palubě. Muži mají ve vztazích stejné obavy jako ženy, často je ale skrývají. Podle odborníků se mnozí bojí přiznat své nejistoty, protože je považují za projev slabosti. Právě otevřenost a sdílení vlastních obav ale může být základem pevnějšího a zdravějšího vztahu.
0: Jaký konkrétní příklady, čeho se bojíme?
1: Mám tady přesně 4, takže za prvé strach, že si vybral špatně.
0: Ano.
1: Za druhé strach ze ztráty nezávislosti. Za třetí strach z toho, že není dost dobrý. A za čtvrté strach, že nedokáže ženu udělat šťastnou.
0: Ještě jsem tam dodal to šťastnou. Nicméně my vás taky uděláme šťastnou, protože i o prázdninách frčí rychlá pětka. Celý tento týden zde Natura, dodavatelem přírodní kosmetiky, máme pro vás poukaz na 5000 korun. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777 a tenhle parádní poukaz může být váš. Hezké ráno.

0: Please don't stop the music. My se omlouváme, Riano, musíme to na chvilku stopnout. 7.37. Please don't stop the music. Tohle je Hit Radio, snídaní šampionů a tohle je Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden budete mít možnost vyhrát poukaz na 5000 korun na přírodní kosmetiku. Jde Natura. Každý produkt prochází dlouhým vývojem, několika testovacími fázemi, aby zaručili, že jeho složení bude kombinací toho nejlepšího. Taky je 100% garance vrácení peněz. Za svými produkty si Denatura stojí a garantuje jejich kvalitu a účinnost. A pokud třeba nebudete s výsledky spokojeni, tak vám vrátí peníze. No a o poukaz na 5000 korun si zasoutěží Péťa. Péťo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Dobré ránko, ty jsi napsala, že bys chtěla soutěžit, ať se v práci trochu odreaguješ. Prosím tě, co děláš za práci, jestli to není tajné? Proč se potřebuješ odreagovat?
2: Není to tajné, pracuji jako nákupčí a potřebovala jsem trošičku po víkendu trošičku asi nabudit.
0: A nepracuješ jako nákupčí v Denatura náhodou?
2: Ne.
0: Dobře, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Peťo, je přírodní kosmetika automaticky méně účinná, ano nebo ne?
2: Není.
0: Není, pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Je největší orgán lidského těla kůže?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká tekutině, která nám teče z očí, když pláčeme?
2: Slzy.
0: Jasně, bez váhání.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká je maximální rychlost na dálnici v České republice?
2: 130.
0: Jo. A poslední, 5. otázka. Kolik měsíců má přestupný rok?
2: 12.
0: No jasně. Bylo to trošku chyta. Nenechala ses. Nenechala ses. Já jsem tady zkoušel na Davidovi. Říkám, kolik měsíců má přestupný rok a David? Samozřejmě, že 13.
2: A jak by se jmenoval 13?
0: Jak by se jmenoval 13?
3: To je dobrá otázka.
0: To je dobrá otázka. Napadá ti něco, Peťo, jak by se mohl jmenovat?
2: Ne, vůbec, zatím ne.
0: Co David? David má tady na to čuch, taky nic?
3: Taky nic.
0: 13ňák. Přechodňák.
2: No,
0: to je jedno, Peťo, vyhráváš voucher, nechte toho už, vyhráváš voucher do Denatura na 5000 korun, je to tvoje.
2: Výborně, moc vám děkuju.
0: Není zač, no tak snad jsme tě v práci aspoň trochu odreagovali a voucher posíláme, no a přejeme hezký pondělí, zvládni to tam.
2: Vám taky, moc vám děkuju, mějte se hezky.
0: Mějte se hezky, ahoj, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídaní šampionů na Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Alex Warren, Ordinary. 7.43 skoro, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Jíte za volantem. Máme tady žebříček, který dali dohromady experti, a to nejnebezpečnějších jídel za volantem. No a ten největší, to nejvíc nebezpečný je náš instinkt, a to je potřeba čistoty. Jo? Hmm. Že když nám třeba kápne hořčice na tričko, tak vypínáme toho pilota a zapínáme jako režim, že to potřeba jako zachránit a vyčistit. Jo?
1: V tu danou chvíli.
0: Jasně. Třeba polívka za volantem. Tady se objevila taky tady...
1: Kdo se dá pro boha polívku za volantem?
0: Já nevím, polívka třeba z benzínky v takovém tom kelímku, jo, z pumpy. Taky tady jsou, jasně, řízky, někdo to může jíst třeba i vidličkou, což jako taky se stává. Ale já si říkám, mě takhle jednou člověče zabilo vajíčko z bagety jako na D11, jo? A od té doby teda za volantem už nejím, protože samozřejmě jíš tu bagetku, říkáš si, dám si to za jízdy, tu bagetu z té pumpy mám hlad, ať nemusím zastavovat, tak to jako zvládnu. A že to vypadlo a samozřejmě ten instinkt, a koukáš, kam to spadlo, jo? Tak spadlo to samozřejmě mezi sedačku a středový tunel do jako země nikoho, tam už tam tu cen nikdy nic nedostane, a tak jsem se tam tak podíval, no a když jsem se podíval zpátky, tak už jsem zjistil, že jsem jako úplně mimo dálnici, jo? Tak říkám, no nic. Takže opatrně na cestách, vy kdo třeba teďka něco dlabete, tak i když vám to spadne, nechte to tam a fakt to vytáhněte, a když zastavíte. Vím, o čem mluvím. Za malou chvíli další muzika. Abrakadabra, Lady Gaga. No a když se bavíme o tom cestování, tak samozřejmě přidáme i aktuální info z dopravy. Ať víte, kde to v pondělí ráno stojí. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: To je 45 prodejen na jednom místě.
7: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
8: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
8: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
8: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
7: nc.cepkov.cz.
9: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága a Žďorp, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
10: Prosecco přesně v italském stylu?
11: To je Mionetto.
10: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
11: Mionetto.
10: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
11: Mionetto.
10: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
11: Mionetto. Víc než jen prosecco.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz. Skonto
14: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
16: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
17: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
16: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
17: Když repráky, tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase z Opavy na Nový Čín ve Vrších, zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s motorkářem, počítejte se zdržením.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.55. Dobré ráno. S vámi Michal a David a my tady s Davidem vzpomínáme, co nesmělo, nebo respektive co nesmí chybět při cestě k Jadranu, pokud cestujeme autem k moři. Tak
1: na prvním místě Hit Radio.
0: Hit Radio určitě. Na druhém místě, to jsme se tady bavili, že to jsou řízky.
1: Řízky. Až potom dálniční známka.
0: Jasně, takový ty detaily, jako jo, peníze a pasy a občanky. Ale my jsme tady v minulý hodině řešili právě ty řízky a my jsme se tomu tak trošku jako, dalo by se říct, nechci říct vysmáli, ale tak trošku jsme do toho jako popichovali, jo. A vlastně, když se nad tím zamyslím, tak ono se jako není čemu smát, protože ten řízek, jo, pojďme si to představit všichni společně, jo. Když opravdu jedeme na tu Dovču a teďka vytáhneme ten český studený řízek, jak to chutná, jak to potěší, co? Ať už během cesty, anebo když dojedete do té cílové destinace, protože přijedete třeba, nevím, čekáte na check-in ještě a teďka co kde schádně, no tak máš ten řízeček, že jo?
1: Já si vzpomenu na to, když jsme takhle v dětství ty řízky na dovolenou měli, za mě neskutečný sucho v puse se mi vybaví.
0: Počkej, jako z toho řízku, nebo?
1: Strašně suchý, jak tam byly dva chleby a uvnitř ten řízek, strašně suchý prostě to bylo.
0: No tak tady na to byla expert babička, je teda potřeba udělat si, myslím, ten řízek opravdu jako nasáklej tím olejem a pak ho splácnout do těch dvou chlebů, že? Protože nemůžeš udělat, že dáš zvlášť chleba a zvlášť ten řízek. Musí to být spolu, aby ten řízek pustil do toho chleba, že jo? No. Já bych si dal normálně teďka.
1: Mně se teda sliny nezbíjají.
0: Jo, mě teda strašně, možná to je slyšet. No, no tak vy, kdo frčíte k moři autem, nezapomeňte tady na ty všechny věci, dálnička, klíče od rakve a třeba náhradní klíč a hlavně ty řízky, jo. A ať třeba teď valíte nebo nás vladíte v autě a už jste na cestě, tak přejeme šťastnou cestu, užijte si Dovču a buďte s námi, dokud nás signál kousek za hranicema nerozdělí. Pak si nás nalejte online přes aplikace Radia.cz nebo klasicky přes web, že jo. Nebudete přece poslouchat to mrmlání rakušáku, ne? I když to je zase další věc, jo. Jedeš na tu Dovču a za hranicem asi naladíš ty rakušáky, abys tak jako... Jo, hele, už jsme v zahraničí.
1: Nasal tu atmosféru.
0: Víte co, nalejte si je, my vám to promineme, ale hlavně se nám vraťte. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Další muzika do 8. A potom přidá David další aktuální zprávy. Tak hezký ráno, šampioni.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama! Koupaliště ve Zlíně!
7: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
8: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Rodiče i příjemce dávek čekají změny. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku, dosáhne na něj ale jen část rodin. Mění se také systém takzvané superdávky. Její výše bude nově záviset například na složení domácnosti nebo místě bydliště. Některým lidem tak podpora vzroste, jiným naopak může klesnout. Požáry ochromily část Francie. Z plameny u Paříže bojuje přes 500 hasičů. Oheň už zničil stovky hektarů lesa. Kvůli požárům byly uzavřeny některé dálnice a vlaky nabírají několikahodinová zpoždění. Lesní požáry trápí také jih Španělska. Tam si nejhorší požár za posledních 20 let vyžádal už 13 obětí. Pozor při nákupu dálniční známky. Žena z jihu Čech přišla kvůli falešnému webu o téměř 38 tisíc korun. Místo oficiálních stránek otevřela podvodný portál, který vypadal téměř stejně. Po zadání údajů z platební karty jí pachatelé z účtu očerpali přes 1500 eur. Policie proto řidičům připomíná, aby dálniční známky kupovali jen na oficiálním webu. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Dnes se rozhodne, jak bude dál pokračovat zásah hasičů u budovy 34. Doutnající trosky v noci střežilo 6 jednotek. Ještě včera večer tam našli další ohnisko, kam bylo nutné přesunout hasící monitory. Hasiče limituje ochranná zóna, kterou vytyčil statek. K budově nemůžou blíž než na 70 metrů. Požár prověřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Dnes se rozhodne taky o znovu otevření okolních ulic. Na východě Moravy nás čeká vesměs slunečný den, občas ale může převládat oblačnost. Odpolední maxima se zastaví mezi 25 a 28 stupni, na Valašsku bude chladněji.
0: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
12: Snídaně šampionů. 8 hodin, 3 minuty, rozehráváme třetí třetinu pondělní snídaně šampionů. Krásné ráno vám všem, s vámi Michal Knip, David Jošt.
13: Ahoj.
12: My jsme se tady bavili celý ráno, se bavíme o jídle, nevím proč, možná máme hlad. Nicméně další informace o jídle, dneska je světový den párku v rohlíku.
13: Mm-hmm.
12: A musím říct za sebe, dal bych pára teda, s kečupem.
13: Já jsem skromností včera jeden měl a byl dobrý.
12: Nekecej. Tak možná se stavím na pumpy, až pojedu z rádia. Vám, kdo máte tu možnost teďka, tak trochu závidím. Nicméně otázka na vás i na tebe, Davide, taky máte žebříček nejlepších párků v rohlíku z benzínky?
13: No jasně.
12: Jako takhle, mrzí mě, že nemůžeme říct samozřejmě tu značku, aby jsme nikomu nenadržovali, ale prostě stavit se na té konkrétní pumpy a dát si to s tou belgickou.
13: Mm-hmm.
12: Víš, o čem mluvím. Já vy víte taky. Nicméně s vámi párci dva, Michal a David, hezké ráno a další muzika Enrique Iglesias. Pojďme na to.
0: Hit Radio.

0: Rehab in my head.
1: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio 8 hodin a 10 minut. Dobré ráno. Představte si, že jdete k zubaři. Hrozný, víme. Ale že jdete k zubaři a místo vrtání zubů skončíte zamčený sami v temné budově. Tak tohle je příběh z Domažlic, možná jste o tom už slyšeli. Tak ve státní svátek minulý týden v pondělí tam přijel Němec, netušíc, že je v Česku zrovna státní svátek, a šel čekat do zubařské ordinace. Na tom by nebylo nic divného, jenže byl státní svátek, nikde nikde.
2: Jasně.
1: Kolem prošla uklizečka, která teda zrovna vynášela koše, nevšimla si ho, celou budovu zamkla a odešla domů slavit volno. Tak a teďka borec co? Takže byl tam zamčený docela dost dlouho, až teda volání o pomoc a někdo, kdo šel kolem, slyšel, tak zavolal policii, tak ho vysvobodili, jo. A já si říkám, dokážeš si třeba ty, Davide, představit, že by tě někdo v noci nebo o víkendu zamknul tady u nás v rádiu? Co bys jako dělal?
2: Tak asi bych vysílal, no.
1: Myslíš? Tak ono tady, možná blbá otázka, tady u nás se pořád něco děje, jo, takže on by asi někdo přišel, jo. Ale dovedete si představit, vy, kdo nás sladíte, že by vás zamknuli u vás v práci a že byste tam třeba strávili celý víkend, jo, kde se třeba o víkendu nepracuje, jo, protože takový práce jsou. Tak já si říkám, že mu nebylo divný, tomu Němčourovi, že v té čekárně byl jenom sám u zubaře, víš co, jo? Protože jako stalo se vám někdy, že jste byli v čekárně u zubaře úplně sami, asi nikdy, že zubaři mají docela dost naplno. Tak co nás zajímá, jestli vás někdy někdo zamknul, nebo jestli vy jste někdy někoho někam zamknuli, jestli máte nějakou takovou vtipnou historku.
2: Schválně nám napište.
1: Dejte vědět, číslo znáte, 777-937-777, no a samozřejmě nám to můžete nahrát i jako hlasovku přes WhatsApp. Číslo stejné, tak se budeme těšit a vy si užijte další hity. Tohle jsou Linkyni.

0: Mark Embr, Belong Together. Na Hit Radio 3 minuty po čtvrt na 9. Měli jsme tu příběh z doma Žlic. Němec přijel k zubaři minulé pondělí ve státní svátek. Nebylo mu divný, že tam nikdo není. V baráku ho zamkla uklizečka, dostal se ven až díky volání o pomoc. No a tak jsme se ptali vás, jestli vás někdy někdo někde zamknul, nebo jestli naopak vy jste někoho někde zamknuli. Chtěli jsme vaše příběhy, dorazilo jich spoustu. Třeba ahoj, zrovna minulý týden ve státní svátek nás s kolegyní někdo zamčel v budově, kde máme kanceláře. Ta samá budova má ještě druhou část, kde je nákupní centrum a tam byla naštěstí otevřená vinotéka a paní měla klíče i k těm našim dveřím, vysvobodila nás a my hned žádali o klíče od společných prostor.
1: Prostě to dobře dopadlo.
0: Dopadlo to dobře. Další zpráva. Lucie. Pěkný den, asi v 8. třídě na základce nás se spolužačkou zamkla učitelka angličtiny ve třídě. Mazali jsme tabuli a ona si myslela, že už tam nikdo není. Bylo to v pátek, předposlední hodina. No, bouchali jsme na dveře, tak pak někdo z dětí zavolal jinou učitelku, která nám odemkla. Už jsme mysleli, že tam zůstaneme do pondělka. Bylo to ve druhém patře, takže oknem to nešlo. Mějte prima den.
1: Nebo si ta učitelka myslela, že by se jim hodilo do učování.
0: Jako zůstat ve škole, představ si, že je pátek, a to se vlastně dá aplikovat jako i na práci, jo, že je pátek, těšíš se na ten víkend a zůstaneš zamčený v práci. Tak ty jsi říkal, že bys vysílal, teď bys pracoval, tak prostě si řekneš, že už ty práci jsem, tak asi něco udělám, jo. Další zpráva. No, z mého příběhu jde až hrůza. Bydlím kousek od hřbitova a od Smuteční síně. Stalo se, že tam zamkl nechtě ten, co obléká ty zesnulé do rakve uklizečku, která byla na druhé straně. A tak když to na večer zjistila, tak volala z toho sklepního okna o pomoc. Kolem jdoucí se šíleně vystrašil, že tam někdo ožil. No, řeknu vám, hrůza. Nakonec ji teda přišli otevřít. My tady máme dost podobný příběh i od Lenky z Mostu.
2: Dobrý den, tady Lenka z Mostu. Já reaguji teďko na vaše zážitky, kdo kde byl zavřen. Já možná, když jsem byla na dovolení, tak jsem se šla podívat do krásného kostela, že si to tam všechno prohlídnu. Bylo mi divný, že je teda otevřeno, takže jsem se šla podívat. Zjistila jsem, že se tam koná pohřeb, který už jakoby končil, tak jsem počkala, až všichni odejdou, tak jsem si byla divný, že jsem tam sama, tak jsem si všechno prohlídla krásně a teď se teda vracím zpátky a zjistila jsem, že jsem zavřená vevnitř sama, bohužel s tou mrtvolou a byla jsem docela těsně vyděšená, ale všechno dobře dopadlo. Přišli si pro mě, ale zážitek teda děk. Díky, naschle, Lenka.
0: Přišli si pro mě. Ještě, že to nebylo, přišel si pro mě. Vem si mě. Taky tady máme ještě hlasovku od Péti.
3: Zdravím, no nás jednou takhle zamkli s taťkou na hřbitově, ne úplně v práci. Bylo mi asi 10, nebyla jsem z toho úplně nadšená, ale dostali jsme se ven, museli jsme přelíst bránu, nikdo tam nebyl.
0: Já ti nevím, Davide, všichni mají zkušenost takhle se hřbitovem, no. Zajímavý. No tak možná informace pro vás, kdo se třeba chystáte jít navštívit někoho na hřbitov. Bacha, ať vás tam někdo nezamkne, a vy, kdo máte na starosti klíče od hřbitova, tak se pořádně podívejte, jestli tam ještě náhodou někdo nezůstal. Za malou chvíli další hity, co vás zabaví za 100 let, taky Sean Baker, no a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať vy, kdo nás sledíte na cestách, víte, jak to v pondělí ráno jezdí, tak hezké ránko.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz.
5: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
12: To není možný, že to ještě nemáte.
13: Tak my taky čekáme, že jo?
14: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
15: Tak to musí stát na účtárně.
12: To už je po splatnosti.
15: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
16: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
17: Hotovo!
18: Hotovo!
17: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
19: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Alešovi. Dobrá práce, Aleši!
20: Rudolf Lešení CZ.
21: Coop. Všechno dobré.
22: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
23: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska nám hlásíte neprůjezdnou silnici. Na Frýdecko-Místecku v Kozlovicích u obecního úřadu je silnice uzavřena kvůli pracím na silnici.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vest Zlín.cz Hit Radio Zlín.

0: S vámi Michal a David a tohle bude Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Pražské MHD přibývá problémových cestujících. Policisté a strážníci od začátku roku vykázali z metra, tramvají a autobusů už přes 14 000 lidí, což je rekord. Přibývá také zásahů kvůli opilým či zdrogovaným cestujícím a řidiči častěji využívají tísňové tlačítko. Vlaveder si v Německu vyžádala rekordní počet utonutí. Jen během června se utopilo 99 lidí, nejvíc od roku 2003. Většinu obětí tvořili mladí muži, kteří podle záchranářů často podcenili riziko nebo vstoupili do vody pod vlivem alkoholu. Na kole běžně nejezdí, přesto dojel z Česka až do Chorvatska. 32-letý Ondřej Březina zvládl za 3 dny ujet 775 kilometrů. Cestou překonal hory i lesy, omylem se ocitl na dálnici a odměnou mu byl příjezd k Jadranu.
0: No tak pokud na letošní dovolený řešíte budget, tohle vlastně není úplně špatný nápad. Já jsem se tady dal do navigace.

0: navigace, tady se Praha pak, jo, 63 hodin na kole, tak to vlastně vychází, když si dáš nějakou pauzičku, takže pokud si vezmeme v práci týden volno, takže 3 dny pojedeme tam, ošplouchneme se, na to máme den a pak 3 dny zase zpátky.
1: No, ideální dovolená.
0: Ale houby zle, ušetříme za dálničku, za všechno.

0: Tohle je léto ve třech minutách. Shakira, Zoo na Hit Rádiu, chvíli po půl deváté, dobré ránko. Venku to začíná zase vypadat jako v tropickém skleníku a hlavní stránky zpravodajských webů jsou plný informací, že do naší republiky dorazila další tropická vlna. Co nás čeká, teploty přes 33 stupňů, tak to máme slíbený dneska. No a zítra se k tomu mají přidat silný bouřky a vichřice a někde taky kroupy. Takže počasí na tento týden je tak nějak jako dopoledne sauna, odpoledne akvapark a bezplatný adrenalinový zážitek z letajících větví. Takže to máme komplet. Tak dávejte na sebe pozor, dneska hodně pijte, vedra dorazila. No a co dorazí za malou chvíli do vašeho playlistu tady na Hit Rádiu, bude samozřejmě další parádní muzika. Třeba tohle. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. A těšit se můžete taky na divoký Billy. Bude znamení tady na Hit Rádiu. Tak dobré ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 kus půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovysalon.cz.
8: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Hit Radio.

0: Divoký byl, tohle je Znamení a tohle je Hit Radio. 8 hodin 50 minut, krásné ráno. Vařili jste někdy pod širákem? No tak vaše vzpomínka na nějakou takovou nezapomenutelnou akci vám může pomoct vyhrát. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení for camping totiž vyhlašují a ordinují terapii venkem. No a tento týden po vás chceme historky na téma vaření pod širým nebem. Napsal nám na náš web na hitradio.cz třeba Karel. Ahoj Hit Radio. A zdravím všechny, kdo si myslí, že umí vařit v přírodě. My jsme si na vandru dali za cíl udělat guláš v kotlíku, jenže maso zůstalo doma, cibuli sindl kamarád cestou a koření jsme omylem vysypali do batohu. Tak jsme do hrnce naházeli klobásu, fazole, čipsy a poslední tatranku. A když se směs začala připalovat, kamarád ji zachránil pivem. Výsledek vypadal jako asfalt po bouřce a vonil tak, že odešli i mravenci. My jsme to ale pak po celém dni snědli. No tak pokud nám napíšete váš nějaký příběh, vzpomínku na vaření pod širým nebem, tak tento týden můžete vyhrát poukaz na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a High Point, které spojuje kvalitní outdoorové vybavení, funkčnost a důraz na pohodlí v přírodě. Oblečení, stany, karimatky, všechno, co potřebujete ven. No a na tohle od nás máte možnost vyhrát poukaz v hodnotě 7000 korun právě na forcamping.cz. Tak tohle vyhrajete možná právě už vy v páteční snídaní šampionů, tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, stavte se na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Roll, Dua Lipa, 8.57, tohle je pondělní Hit Radio snídaní šampionu a ta je u konce. Tak jsme to spolu zvládli, přiznám se, ten návrat jsem čekal o něco těžší, po dvou týdnech zpátky tady za mikrofonem a za mixem, nerozbil jsem to, nic jsem nepokonil, ale vlastně jednu věc jo. Zamotali se mi tady ruce, kdyby vás tomu zajímalo víc, to najdete v podcastu Snídaní šampionů během dne na webu hitradio.cz nebo na Spotify. Tak zvládněte pondělí, přežijte to vedro, bude hit, Cecilko, no a my se tady potkáme samozřejmě opět zítra.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zítra ráno v 6.00 se na vás budu těšit. Tak se mějte krásně, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně projíždějte kolem požáru Sila mezi Tísňavami a Malými Karlovicemi. Očekávejte zdržení, na místo už míří složky záchranného systému. Nic dalšího tu naštěstí v tuto chvíli nemám. Pokud ale na cokoliv narazíte, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz. Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí. Koupelny pro každého. Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
3: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Léto je čas výletů do přírody. Nová letní výzva vybízí turisty, aby si sebou, kromě svačiny a vody, přibalili také pytlík na odpadky. Jaký je důvod, vysvětluje předseda spolku Ukliďme Česko, Radek Janoušek.
4: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv pytlík na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme 12 výher.
3: Letní výzva potrvá až do konce srpna. Moravskoslezský kraj podpoří projekty zaměřené na výsadbu zeleně, zadržování dešťové vody anebo úpravy, které pomáhají zmírňovat přehřívání areálů. Pro své příspěvkové organizace na ně má nachystáno stejně jako loni 10 milionů korun. Žádosti bude kraj přijímat do konce září anebo do vyčerpání peněz. Hlavní letní dovolenou plánuje, zvažuje nebo už absolvovalo 62% Čechů. Odhalil to průzkum, podle kterého se většinou lidé rozhodují podle rozpočtu. V případě příjmu do 30 tisíc korun na dovolenou vyrazí asi jen 45% dotázaných. S rostoucím příjmem se počty dovolenkářů zvyšují.
1: Fotbalový servis.
5: Mezinárodní fotbalová federace FIFA se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. V rozhovoru pro švýcarskou televizi Blue Sport to uvedl předseda Gianni Infantino. Podle něj musí o turnaj snít celý svět a nikoli jen Evropa s Jižní Amerikou. Aktuální navýšení šampionátu o třetinu účastníků považuje za obrovský úspěch. 56-letý funkcionář má za to, že kvalita mužstev se stále zvyšuje.
2: Tuto chvíli na zlínských teploměrech 19 stupňů, dneska bude polojasno, místy zataženo, teploty čekáme mezi 23 a 26 stupni.
1: Hit Radio Zlín.
2: 2 minutky po 9. pondělní dopoledne na Hit Radio Zlín s datem 13. července startuje. Dneska je tu s vámi Martin Král. Tak doufám, že jste měli pohodový víkend. O tom se ale už víc pobavíme za chvilku. Ode mě mezi tím míří vaším směrem další hity. Začínáme s kapelou Hodiny a teď už nám to odpálí taky Amy McDonald. Pěkné dopoledne, díky, že jste s námi.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Pár minut po deváté je s vámi Hit Radio Zlín. Tak co, jaký jste měli víkend? Krátký, že? No jo, taky jsem se nějak skoro nestihl všimnout, že vůbec nějaký začal. Jsem tak jako na chviličku přivřel oči po celém tom pracovním týdnu a najednou mi zvoní budík, že je zase pondělí a vracíme se zpátky do toho pracovního procesu. Teda aspoň někteří z nás, třeba už jste vyrazili na nějakou dlouho očekávanou dovolenou nebo jste navštívili některou z akcí a slavností na Zlínsku a že jich bylo. Tak si pojďme společně ten start týdne zpříjemnit, vrátit se ještě aspoň na chviličku do té víkendové pohodové nálady. Já jsem třeba stihl včera domácí burgery a měl jsem z nich mega radost, protože jsem si k tomu zkusil udělat česnekový dip. A ona je to taková jednoduchá věc, jenom tři věci, ze kterých se to udělá, zakysanka, česnek a pažitka, ale absolutně to povýšilo ten zážitek na úplně novou úroveň, takže rozhodně doporučuji. A teď je řada na vás. Pojďte mi napsat svoje zážitky na WhatsApp Hit Radio Zlín 601 13 13 05. Jaký jste měli víkend? Vyrazili jste na nějaké akce, na koupák? Jak jste si to užili? Zatím, co budete psát, posílám k tomu taky další hity pro dobrou náladu. Bude Alan Walker a teď taky Huntrix.

0: Him a Join Me, taky velká klasika k pondělnímu dopolední z Hydrádia Zlín. A vy píšete na náš WhatsApp svoje příběhy a zážitky z víkendu. Vyberu zprávu od Katky z Kroměříže. Ta píše, my jsme byli s dětma na koupáku, takže já jsem tam strávila 4 hodiny hlídáním ručníků a nafukovacího krokodýla. Do vody jsem si namočila akorát kotníky. Tak ale zase, na všem si myslím, že se dá najít to pozitivní. Aspoň si zde namočila vlasy a pobyt na sluníčku je taky zdravý. A ještě mě to zaujala zpráva od Romana, který napsal, že víkend strávil na gauči a nestydí se za to. I když si naplánoval výlet na Hostín, tak nakonec vyhrál seriál. Je, jak já ti rozumím. Tak moc díky všem za zprávy a teď se vrátíme zase zpátky k těm nejlepším hitům. Už za chvilku bude tedy Swims, na kterého už brzo možná budete moc vyrazit a slyšet ho naživo. Prozradím jak na to, ale na to si ještě pár minutek budete muset počkat.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Alešovi. Dobrá práce, Aleši!
5: Rudolf Lešení CZ.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého.

0: Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
0: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích. Koupelny pro každého.
4: Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

teď taky před chvilkou zmiňovaný Teddy Swims, Lose Control, Beden, Hit Rádia Zlín. A už nás sledujete na Instagramu? Pokud ne, měli byste to honem rychle napravit, protože už dneska losujeme výherce dvou lístků na festival Colors of Ostrava, kde se můžete těšit na Mobyho, LP, nebo právě třeba Teddyho Swimse, 21 Pilot a spoustu dalších. Bude to neuvěřitelná show a vy můžete být u toho, stačí si najít na profil Hit Rádia Zlín, hodit na něj sledování a pak si najít náš soutěžní příspěvek, kde označíte, koho vezmete sebou. Vyhlášení může přijít už každou chvíli, takže být vámi, tak bych na nic nečekal. V každém případě moc držím palce, kdyby to náhodou nevyšlo, tak na ty nejlepší hity se můžete kdykoliv naladit taky u nás.

0: za 3:15, pondělní dopoledne, zítra Rádiem Zlín v plném proudu. A myslíte, že byste obstáli, kdyby se vás někdo snažil podvést? Pojďme si to zkusit představit. Jste v práci, naštvaní na šéfa, že vás zase při pondělku nenechá chvíli v klidu. Najednou zvoní telefon a na druhé straně policista, který volá s tím, že se někdo zkoušel použít vaše jméno a údaje k tomu, aby dostal v bance půjčku. Tak přesně takový případ se před pár dny stal na Uherskohradišťku a bohužel neměl úplně šťastný konec. Stál nakonec víc než 1,5 milionu. A ono takhle, když se o tom bavíme, tak si asi ťukáte na čelo, říkáte si, že něčemu takovému bych zrovna já určitě nikdy nenaletěl. Jo, protože teď jsme si na začátku řekli, že je to podvod. Ale až nám někdo takový bude opravdu volat, často nás zastihne, když jsme unavení, máme toho moc, bojíme se, že když něco neuděláme, tak můžeme přijít o peníze a přesně s tím oni počítají, snaží se toho zneužít. Naštěstí se ale stačí řídit úplně jednoduchým pravidlem. Pokud vám opravdu někdo od policie nebo banky volat bude, tak nikdy nebude mít naopak problém s tím, když telefon zavěsíte na oficiálních stránkách, si najdete telefonní číslo a zeptáte se tam, jestli to, co vám říkali, je pravda. Případně neskazíte nic taky tím, když si tam zajdete osobně. A pokud si nejste jistí, mrkněte taky na web kybertest.cz, tam se totiž můžete seznámit, jaké různé druhy podvodů jsou dneska nejčastější a jak se na ně připravit. Rovnou si můžete taky vyzkoušet, jak byste obstáli proti podvodníkům. Tak na to mrkněte, právě ten nedávný případ je důkazem, že opatrnosti dneska není nikdy dost.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
12: Asi 100 tisíc.
6: A ty s tím nic neděláš, jo?
12: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
6: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
12: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
6: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Závěr 9. hodiny na Hit Radio Zlín a teď nabídnu krátký pohled na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, vyšetřování nehody osobního auta s chodcem probíhá na příjezd do Hrobic ze směru z Březové a nohu z plynu taky, pokud budete projíždět nádražní ulicí v Luhačovicích, tam se ťukly dva osobáky a projedete se zvýšenou opatrností. Pokud právě někam vyrážíte, tak šťastnou cestu a kdybyste narazili na cokoliv dalšího, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
4: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij léto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
7: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Máme 10 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů už se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Lidem v okolí doporučují, aby nevětrali a pokud nemusejí, aby ani nevycházeli. A desítky hasičů stále zasahují také u doutnajících trosek výškové budovy ve Zlíně. Během dneška pak budou řešit uvolnění ulic, které zůstávají zavřené kvůli bezpečnosti. Baťův institut, kde sídlí muzeum, galerie a knihovna, na Facebooku oznámil, že jeho prostory se ode dneška opět otevřou. Pokud plánujete nákup ojetého auta, právě teď je ta nejvhodnější doba. Podle Autobazaru ceny v létě mírně klesly před začátkem nejsilnější podzimní sezóny. Průměrná cena ojetého vozu se teď pohybuje kolem 320 tisíc korun a stáří kolem 12 let. Wimbledonská vítězka tenistka Linda Nosková se v žebříčku WTA posunula na své dosavadní kariérní maximum. Nově ji patří 7. příčka. Těsně před ní na 6. pozici je pak finalistka letošního Wimbledonu Karolína Muchová. V čele žebříčku zůstává Běloruska Arina Sabalenková.
0: A bude krásně. V tuto chvíli na zlínských teploměrech 20. Přes den se dostaneme až na 26 v plusu.
8: Hit Radio Zlín.
0: 10. hodina je tady, vy jste s Hit Radiem Zlín a na Vsetíně opět mají být na co hrdí. Víc prozradím za chvilku.

12 minut po 10. hodině, je s vámi Hit Radio Zlín a když se řekne Vsetín, většina z nás si asi vybaví hokej. Už jenom díky té neuvěřitelně dlouhé historii a 6 titulům vsetínského hokejového klubu. Je to dokonce tak legendární, že mají vlastní poměrně obsáhlou stránku na Wikipedii. Teďka tam míří další úspěch, tentokrát ale z úplně jiného sportu. Vsetínská rodačka Linda Nosková totiž v sobotu odpoledne porazila v tenisovém Wimbledonu Karolínu Muchovou. Bylo to teda napínavé jak kšandy až do samotného konce a mě úplně dostalo, jak po tom zápase obě dostali mikrofon a poražená Karolína Muchová říkala, že gratuluje k vítězství svojí bývalé kamarádce. Ale dobře to dopadlo, samozřejmě si jenom dělala srandu a do našeho kraje tak putuje další zasloužené vítězství. Do vašich uší teď putují taky další skvělé hity Simple Plan a teď taky Ed Sheeran. Tak hezké dopoledne.

0: ty nejlepší jete k práci, na cesty nebo čemukoliv, co právě děláte na Hit Radio Zlín. A znáte to taky. Přijdeme z práce, chceme se konečně trošku uvolnit, zasedneme k televizi a otvíráme streamovací platformy, vyskakuje na nás prakticky nekonečný seznam všeho možného, co by nás mohlo zajímat, ale k tím tak jako scrollujeme tak dlouho, až nakonec stejně skončíme u jednoho z těch seriálů, co už jsme dávno viděli 20krát, známe je slovo od slova a občas sami napovídáme hercům, co mají říct dál. Pokud vám to zní povědomně a jeden z těch seriálů jsou Přátelé, tak právě pro vás teď máme na webu hitradiozlín.cz takový malý testík, kde si můžete vyzkoušet svoje znalosti právě z této legendární série. Dejte mi pak vědět, jak jste dopadli. Já se přiznám, že dvě otázky jsem netrefil, tak si schválně pojďme dát takovou malou soutěž, jestli mě dokážete překonat. A k tomu vám pošlu další super muziku, kapela Krištof nebo Indila už za malou chvilku.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
2: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personální@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
9: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
10: Folk and Country Břestecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i let balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoftrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na břesteckýpinkl.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
16: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: Do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hit Radio Zlín s vámi, společně s těmi nejlepšími hity k vašemu pondělku a 19. listopadu 2026. To naštěstí není dnešní datum, ale je to ten den, který se zapíše do historie jako ten den, kdy vyjde GTA 6, nejočekávanější hra roku. Slyšeli jste o ní? Jo, pomalu se nám to blíží, svět šílí a to nejenom fanoušci, ale i herní vývojáři, kteří přesouvají vydání svých her na naprosto libovolný jiný termín, protože už teď se očekává, že GTA 6 bude nejprodávanějším titulem v historii. Co mě na tom ale úplně fascinuje, že prvotní vydání bude jenom na konzole, takže my, co máme radši monitor, klávesnici a myš, můžeme tak maximálně koukat z okna a čekat. Ale vlastně, ona se ta hra odehrává ve Vice City, což je takové to sluníčkové Miami, jo. Palmy, pláže, horko, takže zatímco u nás bude venku to listopadové šero a mokro, půlka světa si bude sedět doma v teple a jezdit v otevřeném autě podél pláže, tak my ostatní aspoň budeme vědět, jak vypadá ten listopad doopravdy.

0: Za 2 minutky, 11:15 ladíte Hit Radio Zlín a pojďme se přiznat. Když se vracíte domů z dovolené, jdete si rovnou všechno vybalit nebo zakopáváte o kufry ještě o měsíc později? My to třeba doma máme rozdělené i díky tomu, že já se do toho pustím a za 5 minut je hotovo, zatímco moja ta s tou dělá logistickou operaci na pokračování. A víte, co dalšího byste ale měli udělat, když se vrátíte po delší době domů? Asi vás napadne něco jako vyhodit z lednice plesnivé ovoce, co jsme před odjezdem zapomněli. A jako jasně, to samozřejmě taky, ale hlavně pustit teplou vodu a nechat ji několik minut odtéct, protože tím snížíme riziko nakažení se legionářskou nemocí neboli zápalem plic. Ono to riziko je naštěstí docela malé, ale asi tak nestojí za to podcenit. A teď pozor hlavně pánové, až dorazíte z dovči, tak nechte svoji drahou polovičku umýt se jako první. Nejenom, že budete za gentlemany, ale hlavně dámy mají mnohem nižší riziko, že se nakazí. Alespoň takhle nám to teda radí i odborníci. Tady na Hit Radio Zlín jsme ovšem specialisti hlavně na ty nejlepší hity, do celé bude Nico Santos nebo Miles Smith. Tak díky za vaše uši.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu. Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu@elektro.cz.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
11: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.
12: Konečně budete spát jako na

0: manuál, který vás vezme do stavu bez tíže, a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Hit Radio.
1: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Rádio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Legendární americká partička Last Good Night uzavírá 10. hodinu na Hit Radio Zlín a vyrazíme na cesty. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Stále se ještě došetřuje střet osobáku s chodcem na příjezdu z Březové do Hrobic. Nic dalšího už to ale nevidím. Tak pokud na cokoliv narazíte, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Bylo to na návrh prezidenta Petra Pavla. Předseda vlády České televizi sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil také, že na schůzky by neměl čas. Doslova za dveřmi je hudební festival Colors of Ostrava. Odstartuje už tuto středu v oblasti Dolních Vítkovic. A organizátoři teď přinesli i několik doporučení. Při cestě do areálu by lidé měli využívat zejména vlaky, MHD nebo sdílená kola. Dopravci během festivalu posílí jak vlakové, tak i autobusové spoje. Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Jde o zdravotníka, který je aktuálně v péči lékařů ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu. Další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován také v Česku. Fotbalový reprezentant Pavel Schulz možná bude měnit dres. Aktuálně hraje za Lyon, nicméně za hranicemi se spekuluje o jeho možném odchodu. Zájem údajně projevil italský celek Koma. Nicméně žádná konkrétní nabídka prý ještě nepadla.
0: Už se nám to pomalu šplhá nahoru, za okny momentálně 22 a při nejmenším, co se počasí týká, tak budeme mít krásný slunečný den a odpolední teploty se dostanou na 26 stupňů.
10: Hit Radio Zlín.
0: Poslední hodinka, pondělní dopolední show na Hit Radio Zlín je tady, za chvilku vám poteče slina, mezi tím ale další hity.

Shawn Mendes, neboli hity pro vaši lepší náladu při pondělku z Rádia Zlín. A náročné léto mají letos na Zlínsku taky zahrádkáři, protože na některé druhy ovocných stromů nebo keřů byl ten nápor horka příliš velký a třeba z třešní toho, z toho letos moc neuvidíme, za to ale co mě zaujalo, že višním se přidaří. Protože višeň je takovéto ovoce, které aspoň u nás se samo o sobě moc jako nejí, protože do toho kousneme, skřiví se nám obličej a už se nám moc nechce pokračovat. Ale když se z toho udělají koláče nebo bublanina, tak to zas jo, to bychom mohli jít po tunách. Nebo třeba pěkně babiččiny plněné knedlíky, pěkně s tvarohem a máslem. Sice takhle v létě je skoro nemožné si je dát a pak se nejít natáhnout aspoň na hočku a trávit, ale pro dobré jídlo je potřeba přinášet oběti. Nebo tak jak se to říká, ne? Každopádně, když se nám pomalu přibližuje ten oběd, pojďme se trochu inspirovat. Co děláte s višněmi vy? Knedlíky, koláče, marmeládu, nebo třeba něco, o čem jsem ještě nikdy neslyšel? Pojďte se nám pochlubit na WhatsApp 601 13 13 05 a za chvilku se k tomu vrátíme.

0: 7 minut před 11:30 si dáváte Hit Radio Zlín. A co děláte s višní? Tak zněla otázka, kterou jsme před chvilkou položili a na Hit Radio Zlín. A vy jste absolutně zahltili náš WhatsApp zprávami a tipy. Zaujala mě tu zpráva od Mirky. Tak já tady zrovna kinu. Dělám kinuté knedlíky s povedly a mákem a jasné, s máslíčkem. Recept mám od mé maminky, ale tak, jak to chutnalo od ní, to tak snad nikdy nedokážu. No tak to je krásné, tak já přeju potom dobrou chuť. Napsal taky Standa, že u nich se višně nepečou ani nezavařují, ale dělají z nich višňovku. A už se na to těší, protože ta letošní úroda vypadá parádně. Tak přiznám se, že to jsem ještě neměl snad ani možnost ochutnat, tak doufám, že nám na Mlacovou pošleš taky nějaký vzorek, co? Ne, samozřejmě si dělám srandu, ale uznávám, že ti teď trochu závidím. Já jsem měl jednou višňové víno a to bylo teda taky hodně zajímavé. Tak díky za všechny vaše hezké zprávy a tipy, teď už ale pokračujeme s dalšími hity. Se rýmovalo, ani jsem nechtěl. Posílám Poetiku a taky Sunrise Avenue. Příjemné dopoledne.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude.
3: A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář.
3: Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata.
3: Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
8: Koupelny pro každého.
7: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
8: Koupelny pro každého.
9: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
10: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
11: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Coop. Všechno dobré.
14: Nestihli jste nás.

Taky v tomto týdnu pokračujeme na Hit Radio Zlín v soutěži Hlavou proti Zlínu, kde prověřujeme vaše znalosti z našeho regionu, muziky a různých dalších témat. Tak si dobře zapište telefonní číslo 601 13 1305, to se totiž bude hodit, až budete volat Pavlovi a Šárce v naší odpolední show. A pokud strefíte správně všechny tři otázky, respektive odpovědi, čeká na vás ovšem ale parádní odměna. Tentokrát vás vezmeme do Lutkovic na koncert Krhuta a Kozuba. No jestli jste už tahle jména aspoň jednou někdy zaslechli, asi tušíte, že to nebude jen tak nějaký koncert, ale zároveň taky tuna zábavy. Tak mobily a nabíječky připravit a odpoledne přeju hodně štěstí, ať to padne právě vám.

0: these beautiful things that I've got.
1: Taky pár chvil před 12. jste naladěni na vlnách Hit Rádia Zlín. Doufám, že vám to dneska utíká tak jako mě a chtěl bych vám ještě jednou moc poděkovat za všechny vaše zprávy, co jste posílali na náš WhatsApp, ať už to byly věci, co jste zažili o víkendu, nebo tipy na recepty z višní. Jste úplně skvělí, moc si toho cením. A jinak ale pomalu přišel čas se dneska rozloučit. Po 12. už se na vás dneska těší Káťa Pechová a já vám mezi tím ještě pošlu další hity. Návrat do loňské Eurovize nám zařídí Tommy Cash a bude taky Nelly Furtado. Tak zatím ahoj.
2: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaní šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
16: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
17: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Prostějově ve Slezské ulici probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. No a na trase z Frýdku Místku na Ostravici ve Frýdlantu na Dostravicí na mostě přes Čeladenku počítejte s omezením kvůli opravy vozovky. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: nc.cepkov.cz.
4: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nová letní výzva spolku Uklidme Česko vybízí turisty, aby se sebou kromě svačiny a vody do přírody přibalili také pytel na odpadky. Důvod popíše předseda spolku Radek Janoušek.
3: Prakticky to probíhá tak, že si dobrovolníci mohou vzít sebou na výlet jakýkoliv pytlík na odpad a s tím nazbíraným pytlíkem se nám potom vyfotí a na Instagramu a Facebooku v příspěvku můžou tu fotku přidat a my potom vylosujeme nás výherců během prázdnin.
2: Letní výzva potrvá do konce srpna. Záměrem revize krizové, obranné a související legislativy se dnes zabývá vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos se stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. No a šéf České unie sportu Miroslav Jansta dostane zpět zajištěné peníze. Částku 400 tisíc korun mu policie zajistila loni v únoru při domovní prohlídce, když byl obviněn v kauze Motol z legalizování úplatků. Podle šéfa centrály nelze prokázat, že by zajištěné peníze pocházely z trestné činnosti. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Fotbalisty Ostravy opustil stoper Juan Pablo Ortiz. 26-letý obránce se vrátil domů. Baník ho na roční hostování z obcí uvolnil do klubu úřadujícího kolumbijského mistra Juniores FC. Ostrava to uvedla na svém oficiálním webu. Kolumbiec, který dříve nastupoval i za Pardubice, se v Ostravě neprosadil a zapsal si jediný start v nejvyšší soutěži.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Na Moravě a ve Slezsku dnes meteorologové očekávají zvětšenou oblačnost. Odpoledne se mohou výjimečně vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty až 27 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách 19.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, ano, srdcovky jsou tady s vámi, Kateřina Pechová, a doufám, že se těšíte, až se opět vydáme do světa poluzapomenutých songů, songů, které milujeme už spousty let. Simple Red, Milk and Sugar, Kelly Family, taky Bára Basiková, no a odstartujeme to společně se songem z roku 2010. Za ním stojí Jay-Z a Mr. Hudson. No a vzali si na paškál legendární song od Alphaville z roku 84, Young Forever.
0: Hit Radio z
1: první dnešní srdcovka Young Forever. Jdeme na to.

0: Jay-Z a Mr. Hudson, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: V srdcovkách budeme pokračovat. Teď se vydáme do roku 1991. Za jednou z nejikoničtějších českých zpěvaček. Teď mimochodem na ve Varech byl představen dokument, který sbírá obrazy a zážitky z jejich 50 let. 50 let na scéně od těch rokových začátků přes úspěchy v muzikálu, ale i ten osobní život. Řeč je o Báře Basikové. Ano, naprostá legenda české scény a my si vzpomínáme na legendární song z roku 91. Další srdcovka je souměrná.

0: Come With Me. Kelly Family, legendární zpívající rodina na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Song z roku 1979, mimochodem hlavní vokály má na svědomí teprve 12-letý John Kelly. Klobouk dolů, neskutečná práce. My se přesouváme k další srdcovce. Poskočíme trošku blíž do současnosti, do roku 97. Tehdy vzali starý song, jo, z roku 69, což se dělá dodnes, jasně. Covery jsou velmi slavné. Vzali takhle song Let the Sunshine In. To už vám možná napoví. No a německé duo Milk and Sugar asi taky znáte. Ano, a vytvořili jejich v podstatě nejslavnější single. A my si trochu toho slunce taky pozveme. It's so lovely when it's sunny.

0: Simply Red a Something Got Me Started, song z roku 91 jako další srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, song, který byl pilotním singlem k jejich komerčně nejúspěšnějšímu albu Stars. No, už to máme skoro za sebou, je to tak, ale pozor, ještě nás čeká vaše srdcovka. Teď je ten čas, kdy vezměte svoje telefony, pište na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. A ideálně i proč, ať už je to jenom to, že vám po každý zvedne náladu, nebo vás přenese za nějakou skvělou vzácnou vzpomínkou. Jakou srdcovku máte vy? Jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Sam Feld a Jonas Blue nebo Alex Warren, tak buďte s námi.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo.matrace.cz.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz

Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Alex Warren, krásné odpoledne.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, my si dáváme teď ještě tu vaší srdcovku. Je vždycky těžký vybrat jenom jednu zprávu, ale věřím, že se mnou budete dneska souhlasit, že tohle je nádherný. Píše Líba. Moje srdcovka je, když si mě namlouval můj přítel a na výletě v Jihlavě v obchodním domě s mým 10letým synem mi nechal na celý obchoďák vzkázat, že mě miluje. A je to malá dáma od kabátu. To je tak hezký. Jo, jakože když někdo udělá takový ten ještě jako veřejný krok, prostě jako tady ti to nechám zahrát na celý obchoďák. Tak Líbo, teď to bude znít celou republikou a já doufám, že si to užijete všichni. Kabáti a malá dáma jako poslední dnešní srdcovka.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, Féteru Hit Radio. Krásné odpoledne, 12.41, čas oběda, jo. Pokud máte po obědě ještě hlad, máte úplně klidně, při pondělku, povoleno dát si ještě něco. A není to náhoda, na dnešek připadá Den párku v rohlíku. Jako fakt. Já si myslím, že párek v rohlíku to je taková věc, která nás podle mě už od dětství vždycky jako potěší. Taková blbost, jo, taková blbost, ale je to kouzelný. Jediný, co je blbý, já nevím, jestli se vám to stává taky, ale jak se ten rohlík vždycky dole trošku jako proděravý, aby máte ten kečup nebo tu hořčici úplně všude. A stejně to tu lásku k párku v rohlíku neskazí. Tak kdybyste přemýšleli nad desertem, tak dneska je to jasný. Ty nejlepší songy k tomu za chvíli David Guetta a tedy Swims, taky Alizy nebo Damiano David, tak buďte s námi.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
11: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
14: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Naviděnou v prodejně v Otrokovicích. Koupelny.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lekce francouzštiny Alize v éteru Hit Rádia těsně před 13. hodinou. Za chvíli si dáme Lady Gaga nebo Chada Craigera, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Stále je uzavřené okolí budovy 34 ve Svitu ve Zlíně. Pokračují taky opravy u Terna, zdržení je tam teď jen pár minut. A v Otrokovicích na křižovatce u náměstí nefungují dnes a zítra semafory, tak opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
4: Vestezlin.cz.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
2: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Zařiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Cesty za hranice často vyžadují vyhledání směnárny. Ne vždy se ale podaří provést směnu výhodně. České zákony ji umožňují za určitých podmínek zrušit a získat své peníze zpět. Jak to funguje, popíše mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
9: Zákon umožňuje zrušit směnu bez udání důvodu, a to do 3 hodin od jejího provedení. Spotřebitel musí vrátit částku, kterou od směnárny obdržel, a směnárna mu vrátí původní peníze. Směnárna přitom nesmí účtovat žádné sankce ani poplatky. Lhůta 3 hodin začíná běžet již okamžikem uzavření směny.
8: A k odstoupení by také mělo dojít na pobočce, kde ke směně došlo. Na zahradě, na louce, v parcích nebo u školy. Místa, kde můžeme do konce týdne pozorovat motýly. Začíná druhé kolo celorepublikového sčítání motýlu. Akce Motýlí půl hodinka je pro všechny. Stačí pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy pak poslat prostřednictvím online formuláře. No a čerstvá wimbledonská vítězka Linda Nosková si na dnešním plese vítězů zatančí s Jannikem Sinnerem. Ten včera večer obhájil wimbledonský titul, když ve finále porazil Němce Zvereva. Teď se ještě podíváme k nám.
10: Budovu 34 v Baťovském areálu v centru Zlína nebude možné zachránit. To, co jsme nejspíš všichni tušili, už potvrdil statek. Podle odborníků stále není vyloučeno ani to, že objekt ještě sám spadne, jakmile začne zbývající konstrukce chladnout. I kdyby zbytek budovy vydržel, majitel ho bude muset zdemolovat.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: V tomto týdnu se nám bude na východě Moravy pomalu oteplovat a čeká nás vesměs slunečno. Místy může převládnout oblačnost. Dnes bude do 28 stupňů, ve čtvrtek už přes 30.
11: Krásné odpoledne, minuta po 13. hodině. Doufám, že je vaše pondělí v rámci možností klidný, co? A pokud vám už něco stihlo zkazit náladu, tak doufám, že další songy vám ji zase zlepší. Teď Martin Solveig, jdeme na to.

Chad Kregra, Josie Scott, právě teď Féteru Hit Rádia. Lítáte rádi? Nebo patříte do té skupiny, která lítání nesnáší? Jo, to opravdu jsme rozděleni na dvě skupiny, to je v pohodě. A teď si představte, že se připravujete na let, jo, po dovolence z Barbadosu do Londýna a oni vám zruší na poslední chvíli let. A ne kvůli počasí, nebo tak. Jednoduše to musí zrušit proto, že posádka se na letišti opila. Ale jako opila, jak se říká, jak zákon káže. Ano, letuška tam v baru regulárně zvracela, stevarda museli odnést a proto museli British Airways zrušit let. Ano, kvůli opilé posádce. Jako takhle, pojďme si říct, že lepší, že to zrušili, než aby nechali ty opilí lidi jakoby s tím letadlem letět, jo? To je asi jasný. Pač i s letadlem se dá podle mě špatně zahnout, případně sjet do příkopu. Takže nakonec to vlastně dopadlo dobře. Nevím, jak moc dobře to dopadne po tenhle bujarý večírek právě pro tu posádku. Každopádně pokud se zrovna chystáte letět, tak až budete kolem letušek, nenápadně, jo, začichejte, jestli náhodou necítíte alkohol. Pitbull a Chris Brown právě.

Činašky a zadarmo posloucháte Hit Radio. Dneska velký den, dnes totiž slaví narozeniny legendární, fantastický herec Harrison Ford, 84. narozeniny. Muž, který přežil nástrahy galaktického impéria jako Han Solo. Taky zvládl tisíce hadů, ačkoliv je nesnáší, jako Indiana Jones. No a taky desítky let jediného manželství jako Harrison Ford. Obrovský respekt, on je neskutečný frajer. A třeba 2 roky zpátky byl na jednom rozhovoru s kolegy z filmu a moderátorka se ho ptala, jaký je vlastně jeho cíl? A on jí na to sledovým klidem odpověděl, být slavný a bohatý. Jo, prostě frajer. Vzhledem k tomu, že slavný a bohatý už je spoustu let, no nic. Přejeme mu všechno nejlepší, já vám posílám další hity. Za chvíli Linkin Park a taky Rihanna.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Hit Radio.
12: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.

0: Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle je Rihanna v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne vám všem. No pozor, pozor, i dneska večer úderem 18. startuje Hit Radio Classic. Ano, přeneseme se a dáme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dneska je to extrémně nabitý. Přísahám, v těch 3 hodinách to jsou songy, to nebudete věřit vlastním uším. Obří hlas, obří vlasy. Tina Turner, Chyby.

0: of Silence. Disturbed a The Sound of Silence. Posloucháte Hit Radio. Hezké odpoledne a důležitá věc, prosím vás, jo? Opět tady máme terapii venkem, tento týden téma vaření venku. Jo, ať už prostě na ohni, jenom takový to klasický opejkání buřtů, anebo naopak třeba sofistikovanější záležitosti. Píšete nám svoje historky na hitradio.cz. No a jednu takovou přidala Ivana. Jednou jsme jeli do kempu a manžel chtěl ukázat dětem, jak se celé jídlo dá připravit na ohni. Rozhodnul se pro guláš. Koupil kotlík na oheň a pustili se do práce. Krásně vše nakrájeli, dali do kotlíku. Za nějakou dobu se to začalo vařit, tak to promíchával a hlídal. Nastala chvilka, kdy se projevilo špatné složení kotlíku, přimíchání trošku víc zabral a těsně před koncem hotového guláše se mu rozložila jedna nožička od kotlíku a celý guláš se vylil do trávy. Takže místo jídla z ohně měli langoše z kiosku. Ano, myslel to dobře a dopadlo to jako vždycky. Vaši historku z vaření venku nám napište na hitradio.cz. I tento týden soutěžíme o fantastické ceny, voucher v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz čeká na jednoho z vás. Vítěze vyhlásíme v pátek. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Roxette, Mikael nebo Shakira.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Chotěšicích u Nymburka za 3 miliony korun. Rodinný dům ve středočeském Slaném za 5 milionů 550 tisíc. Garáž v Březové na Sokolovsku za 460 tisíc. Byt 4KK v Křížkovém Újezdci na Praze Východ za 12 milionů 490 tisíc. A zahrada v Bochově na Karlovarsku za 890 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Folk and Country Břestecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i led balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoptrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na břesteckýpinkl.cz.
11: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
13: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a s mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nicky Jure v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Louis Fonzi nebo Ella Henderson, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na silnici z Neubuzy na Všeminu auto srazilo srnu. Na místě policie, projíždějte opatrně. Vodní ve Zlíně je stále jednosměrná, věc se tam dá jenom z dlouhé a na Zarámí se teď dostaneme taky z dlouhé. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjamin, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Konečně budete spát.

0: vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek měl v centru Prahy dopravní nehodu. Došlo k ní kolem 12:30 odpoledne poblíž stanice IP Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem. Vozidlo, které zajišťuje převozy krve, skončilo na střeše. Řidič sanitního vozu utrpěl zranění. Vláda neprodloužila regulaci cen paliv. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli, poté se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Ministryně financí Alena Schillerová ale zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat. Tým středoškoláků z Prahy, Plzně a Hlučína získal v mezinárodní soutěži Turnaj mladých fyziků zlatou medaili. Pro Česko je to nejlepší výsledek od roku 1998. Soutěž se konala v Curychu a zúčastnili se jí týmy z 35 zemí. A teď ještě něco z regionu.
6: Likvidace požáru budovy 34 potrvá ještě několik dní. Hasiči odložili předání objektu majiteli. Dál prolévají sutiny vodou. Na místě zůstává 6 jednotek. Už je ale zpřístupněno několik dalších ulic ve Svitu. Uzavřené zůstává jenom nejbližší okolí budovy. Příčinu požáru a výši škody dál zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Až do večera nás na východě Moravy bude provázet slunce a teploty 25 až 28. Zítra má být počasí podobné. Odpoledne se ale zatáhne a můžou dorazit silné bouřky.
7: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a samozřejmě ty úplně nejlepší hity. Nachystaní Louis Fonzi, taky Ella Henderson, ale teď už Imagine Dragons a Natural.

Imagine Dragons, Féteru, Hit Rádia, krásné odpoledne. A je čas. Po 14. hodině je čas dát si pravda nebo bullshit. A opět o tom rozhodujete vy. Pozor, průzkum, který ukázal, že 51% respondentů zvažovalo dovolenou s bývalým, když už ta cesta byla zamluvená. No, tak dámy a pánové, vzpomeňte si na nějakého svého ideálně fakt oblíbeného ex nebo vaší exku. Nevím, jak se řekne ženská ex. A představte si, že teď by před vás někdo postavil, tady máte ale dovolenou, jeli byste s ním, nebo s ním, nebo v žádném případě. Dává smysl jet se svým ex na dovolenou, nebo je to normální rozbuška? Pište na 777-937-777, pošílejte hlasovky na WhatsApp. Jsem moc zvědavá, jak vaši ex tuhle zkoušku obstojí. Hey, Fonsi.

Ella Henderson a Rudimental dohrávají v éteru Hit Rádia. A my tu řešíme, pravda nebo bullshit? No a dneska, protože 51% respondentů by údajně zvážilo dovolenou se svým bývalým, pokud by ta cesta už byla zamluvená. Ptala jsem se, co vy? Jeli byste? Eva píše, jela. Však v letadle bych vydržela, že mi bere hned vedle mě kyslík a na dovolené all inclusive viděla bych ho zase až v letadle zpátky. Což jako by se asi dalo, jo? Zvlášť pokud by člověk přespal někde venku na lehátku. Andrea naopak píše, haha, ani za prachy bych nejela. Leda bychom měli každý svůj pokoj a já bych ho neviděla. No, to je ono, jo? Protože sdílet s tím člověkem stejnou postel, že jo? No, třeba byste se k sobě zvládli vrátit, že jo? Těžko říct. Martin píše, za mě asi klidně, ačkoliv bychom se stihli pohádat už v letadle. Ale aspoň by to nebyla nuda. Je otázka, jestli tenhle druh zábavy preferujete, to je samozřejmě na vás. Pište dál, jeli byste se svým ex na dovolenou 777-937-777. Za chvilku to společně rozsekneme. No a do té doby třeba Král popu, Michael Jackson a Black or White.

0: Adam Ďureča v éteru Hit Rádia a vy jste neskuteční. Některé ty zprávy nemůžu ani přečíst, prosím vás, jo. Každopádně pravda nebo bullshit dneska na téma, jestli byste vyrazili se svým ex na dovolenou. Luba píše, já bych jel úplně na pohodu. Pavel píše, za mě klidně, alespoň by se zatřásla země, jen netuším, jak bych to vysvětlil doma. To je docela blbý, jo. Každopádně očividně jsme na té straně, ano, jet se svým ex na dovolenou, nebo se svojí ex. Za všechny bych to shrnula zprávou od Milana, který píše, být single, tak asi jo, relax a kocor v troubě. Proč ne? Líbych to asi nepopsala. Tak ať už vyrážíte se svojí ex současnou, hlavně si to prosím vás užijte. Za chvíli Kesha nebo Lost Frequencies.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Grbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
8: Franto, co jsi to zas koupil?
9: Zavařovací hrnec.
8: A co budeš dělat?
9: V létě okurky, v zimě svařák.
10: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů-elektro.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Kop. Všechno dobré.
13: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.

0: Kam na Tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

je naprosto šílený. Naprosto šílený. Jo, navíc se připravila, že jo, o takový ty stresující měsíce před porodem, což je možná vlastně dobře, ale i tak. Jestli se teď někdo chystáte na záchod, prosím vás opatrně. Jo, dávejte na sebe pozor, já už třeba na záchod nikdy nejdu. Ale ty nejlepší hity, ty vám dám. Za chvíli Zara Larsson a teď už je tu Nirvana.

0: nejlepší odpoledne na východě Moravy.
1: Likvidace požáru budovy 34 potrvá ještě několik dní. Hasiči odložili předání objektu majiteli. Dál prolévají sutiny vodou. Na místě zůstává 6 jednotek. Už je ale zpřístupněno několik dalších ulic ve Svitu. Uzavřené zůstává jenom nejbližší okolí budovy. Příčinu požáru a výši škody dál zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.
2: My jsme se na vás tak těšili.
3: A hlavně jsme ten víkend přežili.
2: Takže to budeme pokračovat i dneska po 15. hodině.
1: Pavel Cacek, Šárka Holubcová a odpolední show Hit Rádia Zlín.
2: I dneska tady pojedeme další soutěže a bude o co hrát a soutěžit. Co na vás těšíme.
0: Hit Rádio Zlín.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
7: Hotovo!
8: Hotovo!
7: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
9: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Alešovi. Dobrá práce, Aleši!
10: Rudolf Lešení CZ.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
11: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
12: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
11: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
12: Když repráky, tak Mironet.
11: Klikni dvakrát.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
17: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
18: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

B.O.B. a Hayley Williams v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. 15. hodina před námi, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek toho pondělního odpoledne, pokud to v pondělí jde, ale já myslím, že jo. Jo. Mějte se hezky, slyšíme se zítra, přesně ve 12, opět si společně dáme srdcovky, těším se na to, no a teď už další hity, tohle je Hunter X.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes Buchlovice, konkrétně teda rovnou přes Buchlovské hory, odbočky na hrad Buchlov. Tady máme nehodu motorkáře se srnkou, na místě všechny záchranné složky, projíždějte teda velmi opatrně. Kdyby něco přibylo, určitě hlásit, ať to můžu poslat dál. 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online, LS Scouting, s námi můžete počítat, ls-c.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
7: Letní slevy právě odstartovaly!
8: Zažij léto naplno!
7: Když zábava,
8: tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
1: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry na velkou část našeho regionu. Platí vlastně všude, kromě Valašska. Určitě bychom tak teď neměli vypalovat trávu nebo manipulovat s ohněm v přírodě. Pozor i na odhozené cigaretové nedopalky a na používání techniky na polích nebo loukách. Ve Zlínském kraji platí na zítřek taky výstraha před horkem a večer můžou pro změnu dorazit silné bouřky. Regulace cen benzínu a nafty v neděli skončí, dnes o tom rozhodla vláda. Od pondělka se tak ceny budou řídit opět pouze podle tržních mechanismů. Napětí na Blízkém východě sice přetrvává, podle kabinetu už ale světové trhy na tento vývoj reagují uměřeně a paliva nezdražují tak dramaticky. Státy Evropské unie se shodují, že by se měla zákonem stanovit věková hranice, od které můžou děti vstupovat na sociální sítě. Dnes to řekla šéfka Evropské komise von der Leyenová. Konkrétní návrh představí koncem léta. Debatuje se například o hranici 16 let.
0: Fotbalový servis.
1: Fotbalové mistrovství světa by se za 4 roky mohlo zase rozšířit. Místo 48 týmů by ho mohlo hrát 64. Plánuje to FIFA. O turnaji prý musí snít celý svět a nikoli jenom Evropa s Jižní Amerikou. Už aktuální navýšení o třetinu účastníků považuje FIFA za obrovský úspěch.
0: Počasí v 5 slovech.
2: A nepřipravená Žárka.
1: Dneska bude horko, zítra taky.
0: Hit Radio Zlín.
2: A nevím, naše zpravodajství je na vysoké úrovni.
1: Prostě je krásný léto, tak si to užijeme, no.
2: To je pravda. Prosím vás, odpolední show na Hit Radio Zlín samozřejmě startuje s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová, my minimálně do 18 vydržíme, to slíbíme. No a zároveň zítra, za chvilku budeme vzpomínat na naše dětství a na naše základní školy. Jak to tam vypadalo?
1: Jejda, no dobře.
2: No, možná to nebude hezké povídání.

0: moji sympatiáci, Eva Farná, Miraj, tady odpolední show na Hitrádiu Zlín, s vámi Pavla Šárka, no a základní škola Břevnická, tam se teďka nově udělali parkety v tělocvičně. Prostě jako drobná zpráva, prostě z regionu, nicméně já jsem si to rozklikl a viděl jsem fotky před a fotky po. Po to vypadá jako klasická tělocvičná dneska, ale před to byly jako regulérně, prostě parkety z 83.
1: Jasně, takže to, co jsme zažili všichni my ve škole ještě. Jo.
0: A já jsem hnedka začal vzpomínat a to mě zajímá, jak vy to máte, že podle mě každý z nás v sobě nosí nějakou vzpomínku z té tělocvičny nebo z té školy.
1: Šplech pro boha, fuj. Ježíš, úplně, ježíš, mě úplně polilo horko.
0: No.
1: Odpornost.
0: To já jsem zvládal.
1: Ne, to šplech je nejhorší na světě. Bibika byla vždycky super. To bylo největší prostě, Bibika. Největší pařba, jako no jasně.
0: Jo, ty ráda běž lidi, to
1: no,
0: vlastně.
1: No, taky.
0: Souhlasí, no. Tak otázka, na co vzpomínáte vy, třeba z toho vybavení, z těch věcí, jo. Já si vždycky vybavím ty matrace. Ty matraci žíněnky.
1: Jo, jasně.
0: Bylo hrozný.
1: Jo, propucený smradlavý. Jo, jo, jasně.
0: Na to
1: proležený.
0: Plesknul a pleskl jako břichem dopadl, tak jenom jo, se nadechal, řekl, no nic, já odcházím. 601 13 13 05 náš WhatsApp, tak tam dejte vědět, jak to prosím vás vzpomínáte na svoji základní školu. Možná to bude moc hezké počteníčko.

0: Já jsem to věděl.
1: Na Hitrádiu zvím, odpolední show jsme před chvilkou tady položili takovou záludnou otázku, jak vzpomínáte na svoje základní školy, co se týká třeba těch toho vybavení, co tam bylo a podobně. A já jsem teďka spustil úplně jako hrozný řetězec. Úplně, a teď se musím zároveň omluvit. Mě mrzí, že jsem ve vás vyvolal možná některých nepříjemné vzpomínky, jo.
2: No tak protože nepříjemná vzpomínka zůstane vždycky díl než ta příjemná, jo. To je klasika, jako tak funguje lidský mozek, bohužel.
1: Přesně tak. Jitka. Já si úplně vybavuju, jak jsme měli ty staré lavice pomalované, omlácené, do toho staré učebnice. A i když jsme jako holky si udržovali v těch lavicích čistotu, vypadalo to hrozně.
2: No přesně, no. Prostě ofláknou lavici nespravíš tím, že ji uklidíš, ho umyješ, no.
1: Já když jsem viděl, že v 1.11. základní školy v Malenovicích se vyměnily ty lavice, když jsem tenkrát já odcházel, asi rok na to se vyměnil, jsem řekl, Hergo, ten můj podpis tam není už.
2: Prosím tě, no, ale tak můj syn Jud potom nějak poškodil nějakým, jakože do ní udělal díry, takže už nejsou tak hezky, jako byly třeba ještě
1: loni. Pojď, ty vzpomínky tam zůstávají.
2: Jo, jo.
1: Radka, já si úplně vybavuju tu kozu starou, přes kterou jsme museli přeskakovat a vůbec nevím, čím to bylo, ale tohle jako jediné jsem nenáviděla.
2: Skákání přes kozu. Já si kozu pamatuju jenom tak, že jsem se do ní vždycky schovávala, když jsem měla omluvenku z tělocviku.
1: Jo.
2: A vždycky jsme si zalezli prostě do toho a tam jsme kecali a pomluvali a probírali kluky, to bylo skvělé.
1: Já si pamatuju jenom dvě ze základní školy.
2: Kozy,
1: tak Marcel, dobře. Naše staré rozhlasy ve škole, ty se používaly na každou blbost jako oznámení a mě to hrozně štvalo. A to vlastně nevím, jestli, a to by můžete vlastně vědět a říct jako rodiče, jestli ty děcka dneska mají v těch základních školách rozhlasy a jestli se používají.
2: Jasně, že jo, ano, samozřejmě, jo. Například na konci školního roku tam má proslov pan ředitel, to je vždycky fajn. Víte, víš, to je ale cool, já teda nevím, jak to bylo za tebe na jedenáctce, ale moje děti tam mají zvonění jako aktuální prostě popové hity, jako,
1: to je
2: úplně neuvěřitelný.
1: Tak to jo.
2: Fakt, jako. Prostě jako, Poker Face jim hraje prostě to, jako ukončení hodiny, jako nazdar, to je boží.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
0: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
11: Koupelny pro každého.
0: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně ve Valašském Meziříčí.
11: Koupelny pro každého.
12: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
13: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A my si tady a teď v odpolední show na Hit Radio Zlín ověříme vaše vědomosti v několika různých okruzích. Dneska tady bude soutěžit s náma Kamča. Kami, dobré odpoledne.
2: Ahoj, dobré odpoledne.
1: Čauky mňauky. Tak prosím tě, Kamčo, my tady pro tebe máme 3 otázky ve 3 různých okruzích. Pokud na všechny odpovíš správně, dostaneš lístky, 2 lístky na Krhout a Kozub v Lutkovicích v rámci festivalu Pod přehradou. Ten koncert je tuhle sobotu od 22 hodin. Ty si řekla, že se tam nějak moc těšíš, že?
2: Tak mám je velmi ráda tady, tyhle hudebníky.
1: Výborně, tak o to větší radost pak z toho bude, pokud se ti podaří projít našimi 3 otázkami. Pokud náhodou bys u jedné z nich nebyla jista odpovědí, protože vždycky budeš mít ABC možnosti, tak tady budeš mít přítele na telefon neboli Šárku. Seš tady, Šárku,
3: s námi? Jsem připravena, jsem naprosto připravena, Kami, neboj, spolu to dáme. No problému.
1: Tak, jsi připravena, Kamčo, jdeme na to, jo?
2: Ano.
1: Okruh muzika. Který z následujících hitů funguje okamžitě pro zaplnění tanečního parketu? Za A. Soundtrack k filmu Requiem za sen. Za B. Eva a Vašek, Bílá orchidej. A nebo za C. Makarena.
2: Tak za C.
1: Výborně. A umíš ten taneček z Makareny? Umíš?
2: Ano.
1: Do divej se.
3: Tyjo, ale někdy si střihneme Makarenu na Bílou orchidej. To bude teprve sranda, tyjo.
1: Nebo na Requiem za sen, to bude taky paráda. Další okruh, kultura. Co jsou nejpoužívanější věty českého návštěvníka v Národním muzeu? Za A. To bych namaloval taky. Za B. Už pojďme, už se těším na oběd. A nebo za C. Přestaň tady lítat, tady si v Národním muzeu.
2: Za A.
1: Správně. Všechny byly správně.
3: Přesně tak, to je takové čecháčkovský, každé té věty to úplně čpí, takové to prostě jasně. Řízek do chleba, jdeme
1: jo,
3: na to. Tyjo.
1: To jsem zapomněl, ještě Dčko mohlo být řízek do chleba.
3: Jo, jo.
1: Tak jo. No a poslední, ale ta je těžká. A to je otázka na Zlín. Pokud se chci, ještě se tam odkud jsi?
2: Uherské Hradiště, ale právě jedu ze Zlína z práce.
1: Tak se vyznáš. Zlín. Pokud se chci dostat z nákupního centra Zlín Malenovice, co nejefektivněji MHDčkem k Jablku na ulici Dlouhá, tak nasedám buď za A na 2, za B na 6, anebo za C na 9.
2: Na 2.
3: Ty kráso, jak to víš, Hradiště, pěkně.
1: Rozak je to jasný.
3: Jo. Já jsem byla fakt nachystaná, že mě budeš potřebovat, jakože to z Hradiště nebudeš vědět.
2: Já jsem někdy už dřív právě i bydlela ve Zlíně chvíli a jezdila jsem 2.

0: práci, snad už máte pohodičku, pokud ne, za chvilku vás to dost možná čeká. Tady s vámi Hit Radio z Vína odpolední show. Jinak já jsem se dneska dočetl, že regulace cen benzínu a nafty mají tuhle neděli skončit.
1: Já ti dám dočetl, teď jsi to slyšel ve zprávách 15, jako Pavle. No tak, poslouchej ty zprávy někdy, když jako puštíš lidem a jsem tady jako, ti to tady povídám, tak mě vnímej, jo?
0: Co jsi říkala? Já jsem teďka, nevím. Nicméně, máme si tankovat jako nějaké věci do zásoby, nebo nějaké jako pohonné hmoty
1: ale
0: do zásoby?
1: Ale ona vláda sama řekla, že sice jako na Blízkém východě to je furt blbý, ale prej už ten vývoj cenových jako trhů je jako na to připravený, že už je to jako v pohodě, takže prej už to nebude zdražovat tak razantně. Takže to znamená, že zdražovat to bude, ale ne prý tak skokově, tak uvidíme v pondělí.
0: Já jsem se ztratil u vývoje cenů regulace.
1: Jo, jo, chápu, no.
0: Prostě
1: netankuj,
0: netankuj
1: v pohodě.
0: Děkuju.
2: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: To je 45 prodejen na jednom místě.
3: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
4: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
3: nc.cepkov.cz
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
14: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíž je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. epohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: na Hydrádiu Zlín, tady v odpolední show a prosím vás, to, že se minulý čtvrtek udála ta opravdu jako černá tečka ve městě Zlín, kdy nám tady začalo hořet, tak to jsme zaznamenali úplně všichni. Já musím stejně tak jako nenávidět některé lidi v komentářích za to, co prostě píšou těm hasičům.
1: Prosím tě, vůbec mě tam, jako to, že řeší, jakože kdo to zapálil a proč to zapálil, jakože pojistný podvod, tak hele, budiš, jo, to jako chápu, jasně, možná je to napadlo, dobrý, potřebují to vyventilovat, pochválit se, jak jsou šikovní, jasně, že to vymysleli, no tak jako dobrý, ale přesně to, že radí hasičům, jak to mají hasit. Jakože například to, že jim prostě statik vytyčí prostě místo, kam se nesmí přiblížit k té budově, oni jim napíšou, proč tam jako nejdou, prostě tam běž, ne, jako.
0: Klasa, klasa. Tak já musím vypíchnout jeden komentář, který mě rozsekal. Je to vlastně v tuhle chvíli černý humor, jo, tak s námi to proměnete.
1: Dobře.
0: Ale někdo napsal, když jsem si nedávno stěžoval, že se ve městě Zlín nic neděje, tak jsem to nemyslel. Tak jsme rádi, že se teda něco děje.
1: Zlín žije, ale trochu jinak, než jsme měli v plánu, to je pravda. Tak podrobnosti o požáru za chvilku ve zprávách.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V tuhle chvíli bychom měli jezdit absolutně bez nějakého výraznějšího zdržení nebo něčeho nečekaného na cestách ve Zlínském kraji. Ono, kdyby se to náhodou změnilo, určitě hlásit, já to moc rád pošlu dál. 601 13 1305.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Otrokovicích. Koupelny pro každého.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Likvidace požáru budovy 34 potrvá ještě několik dní. Hasiči odložili předání objektu majiteli. Dál prolévají sutiny vodou, na místě zůstává 6 jednotek. Už je ale zpřístupněno několik dalších ulic ve Svitu. Uzavřené zůstává jenom nejbližší okolí budovy. Příčinu požáru a výši škody dál zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Poslanec za motoristy Filip Turek měl dnes v Praze dopravní nehodu. Ve svém černém Mercedesu se srazil s nemocničním autem, které po nárazu skončilo na střeše na tramvajových kolejích. Turek jel podle svých slov na zelenou. Druhé auto mělo mít podle policie zapnuté výstražné znamení. Věc nyní řeší policie. Volkswagen možná v příštích letech propustí ne 50, ale 100 000 zaměstnanců, uvedl to šéf koncernu. Škodovky by se to ale týkat nemělo. Ta počty zaměstnanců snižuje postupně. České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová se díky postupu do souboje o wimbledonský titul vylepšily kariérní maximum. Šampionka Nosková je nově v žebříčku WTA 7. na světě, poražená finalistka Muchová je 6. V čele ženského žebříčku zůstala navzdory vyřazení ve 4. kole Běloruska Sabalenková. V pořadí ATP potvrdil první místo obhajobou titulu Ital Sinner. I dál si na východě Moravy užíváme příjemný letní den. Slunce a teploty 25 až 28. Na Valašsku je místy chladněji. V noci bude kolem 14 stupňů. Zítra to bude podobné jako dnes. Odpoledne ale můžou dorazit silné bouřky.
5: Hit Radio Zlín.
0: Dalších 60 minut připravených tady na Hit Radio Zlín. Odpolední show s vámi Pavel Cacek, Šárka Holubcová. Jak už je zvykem, budeme zdravit do jedné dědinky a já bych chtěl pozdravit do Nedachlebic, že nám jako ve Zlínském kraji trochu jako asi kazí reputaci, protože všichni si o nás myslí, jak jsme pohostinní a Nedachlebice jako...
8: Ježíš, vážně. Já myslím, že i v Nedachlebicích jako zdraví lidi slivovicu a chlebem se solí. Jak je?

0: Boys and Fireboy na Hit Radio Zlín, tady odpolední show, s vámi Pavel a Šárka. A my jsme teďka o víkendu doma zjistili, že každý jíme jinak tlačenku.
1: Počkej, jak jste to mohli zjistit takhle pozdě, když jste spolu roky?
0: Já jsem si to nikdy nevšiml.
1: Cože? To je zcela zásadní, jako promiň, ale ona, jako to se ptám už na prvním rande, jako počkej, jak jíš tlačenku, jako, protože jako odpověď špatná, odpověď ti vyřadí prostě, chápeme.
0: S rohlíkem, takže
1: naschledanou, tyjo, tak to nikdy.
0: Tak já si ji dávám s octem a cibulí.
1: Já taky, no, ale tak nakrájenou a ponořenou v tom octu s vodou.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: taky tak, no, nádhera, to je jediný správný způsob, pojďme dál, ano. Ukončujeme tento vstup.
0: Ona jí, ona, moje žena, jí tlačenku se solí, jenom.
1: Co?
0: No, a já jsem zjistil, že ono to není úplně špatný.
1: Počkej, oni ale neumí udělat dobrou tlačenku, takže ho potřebují dosolit ještě
0: nevím,
1: potom, jo.
0: Na Slovensku neroste cibule nebo no, co? Ale ještě k tomu, mě jako napadlo, že vlastně každý možná máme něco. Nechci říct, za co se stydíme, ale něco, co ostatním přijde divné, když jíme.
1: Jo.
0: Nějaké kombinace.
1: Jo, já mám třeba takhle, když jsme zmiňovali ten rohlík, tak rohlík s jabkem. Úplně to je boží, miluju rohlík s jabkem.
0: Víš, jak se zavírají dveře?
1: Jo, za tak sebou. Já jdu, zavřu zvenku.
0: Dobrý, tak jo. Kdyby něco, 601 13 1305, dejte nám vědět na náš WhatsApp studiový, jak jíte některé věci a přijdou vám, třeba ne vám, ale ostatním divné. Jo, že si něco dáte v nějaké kombinaci a všichni říkají, co to pro boha jíš. Tak to by mě zajímalo.

0: Vítra Radio Zlín s vámi, tak jako odpolední show, pojďme si udělat trošičku radost tím, že se budeme
1: smát jiným lidem, klidně to řekni, protože no. Ty věci, co nám tady psali někteří, jsou fakt hrůza. Jako, vás... Pardon lidi, ale to jako vážně?
0: Co jste to za lidi, to si pojďme, protože...
1: Počkej, takhle, když to řeknem, tak nám nikdy už nenapíše nikdo. Tak ne,
0: tak...
1: Ne, děkujeme, že jste se podělili o vaše prazvláštní názory na jídlo.
0: Prazvláštní, hele, někdo to jí tak jako vy, někdo to jí normálně, prostě jíme palačinky na slano, nikdy ne na sladko, s masem, slaninou, špenátem, zelím a podobně. Někomu to přijde divné, Petr.
1: S tímhle jsem v pohodě, Peťo.
0: Taky.
1: Tohle je v pohodě, Peťo.
0: To je, dobrý, a já jsem dobrý. Začal něžně.
1: Jsou tu horší, věř mi.
0: Jo, teď to přijde. Tlačenku. Jedině s hořčicí a zakysanou smetanou. David!
1: Davide, prosím tě, ne. Fuj, teď to musí... Ne!
0: Davide, doufám, že si brzo najdeš ženu.
1: Krátě naučí vařit.
0: Tak, jo. Přesně. A teď pozor, Jonáš napsal. A teď, prosím vás, mě je z toho úplně jako nevolno. My jsme až nedávno zjistili, že jsme jedni z mála, co jí doma tvarůžky. Spovidli! Takže já bych pro dnešní, pokud náhodou už by tady jeli jenom písničky, tak jsme to nějak nezvládli psychicky.
1: Mě jako pobavilo, že píše jedni z mála. Mě by fakt zajímalo, jestli ještě někdo jiný na světě, kromě Jonáše z jeho asi přítelkyní nebo nevím s kým rodině.
0: No hele,
1: doma tvarušky s povidlama, jako
0: no co jako
1: to, fuj.
0: Dva lidi na celém světě je jedni z mála.
1: Ano, to je pravda.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
0: Folk and Country Břestecký Pinkl v Břestku u Buchlovic. V pátek a sobotu 17. až 18. července. Super program i led balónem. Zahrají Samson a jeho parta, Hoptrop, Fleret, Cop, Příbuzní a další. Nelitoval nikdo, kdo tu kdy byl. Více na břesteckýpinkl.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
0: Kam na tři sestry? No přece do Hulína! V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
3: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě ale večer budete pamatovat, je velmi intimní.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Konečně se dozvíme, jak je na tom Šárka.
2: Ne, já to říkat nebudu, ale zajímal by mě tvůj body count. Řekneš to?
0: Já nevím. Protože když to řeknu, tak někdo se bude smát, bude říkat, že to je málo. A někdo se bude smát, bude říkat, že to je třeba moc.
2: Jo, to bude říkat tvoje žena, že je to hodně. Přátelé, jestli nevíte, protože asi ne každý to ví, teda já jsem to ještě před pár roky taky nevěděla, teda upřímně, že to je teda jako počet sexuálních partnerů, že? Ano. Které jsme jako vystřídali, jestli to můžu říct tohle slovo. Jo. Dobře. No prosím tě, každopádně v Brazílii máš šanci si normálně, když jim zaplatíš poměrně vysokou částku, resetnout to na nulu. Takže hezky, budeš normálně panit znova. Hezky, není problém, za prachy jde všecko.
0: Takže těch 147, co mám, tak můžu jako svat.
2: Oh.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín. Hezky.

0: snad už máte taky pohodičku, třeba i v tom autě, už si užíváte konečně klidu. Na Hitrádiu zní odpolední show s vámi Pavla Šárka, no a Česko zasáhlo velmi silné bouřky, to na nás skáče takové titulky dneska od rána vlastně všude. No a my z pravidla bohužel víme, že když se tohle někde prohlásí, tak se to vždycky týká Čech. Tak se ptám, týká se to zase jenom Čech?
1: Týká se to tentokrát i nás, měli by přijít, to si jako rád, jo.
0: Jasně.
1: Proč, prosím tě?
0: Já miluju, když prostě fakt třeba večer přijde ta brutální bouřka a já se dívám z okna a vidím, jak tam deštníky, lidi lítají a...
1: No to je nádhera, to by se ještě nikdy nestalo při bouřce, nějaká škoda, že? Že bys jako nebyl tak rád, no právě. Tak doufejme, že ti to vydrží, já ti to přeju, aby smích nepřešel náhodou, ale jo, no, silné bouřky mají dorazit buď už zítra, nebo taky pozítří, ale to riziko není úplně velké, no nicméně může se to stát, ale na zítra platí taky výstraha, bacha jo, ne před vysokou teplotou, ale před nějakým jako rizikem dusna, takže jako bude hnusně prostě zítra, nebude tak jako horko, ale bude prostě příjemno, bude hnusně.
0: Co jsme se dozvěděli, že bouřky můžou
1: a
0: přijít zítra,
1: přijít,
0: nebo pozítří, a nebo třeba úplně někdy jindy.
1: Přesně, nebo nikdy, no.
0: Děkujeme.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Hotovo?
5: Hotovo.
4: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
6: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Alešovi. Dobrá práce, Aleši.

0: Rudolflešení.cz.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Konečně budete spát jako na

0: vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Coop. Všechno dobré.
2: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Jestli tady na Hit Radio Zín odpolední show s náma, jste si mysleli, že dnešní den je krásný, že je super, Šárka si řekla, že to uděláme jinak?
1: Přesně tak, protože jako jakmile budou zprávy, tak každý Moravák bude muset zatlačit slzu, přátelé. To je fakt hrozná zpráva, já úplně nevím, jestli se mi to chce říkat.
0: Já úplně strach.
1: No, pálenice čeká špatná sezona, Pavle.
2: Tak končím.
1: No právě, nemá smysl žít, jako já nevím, vůbec. Co budeme pít, jako teď, to, já nevím, co s tím, no. Jo, prostě ovoce je málo, to jste si pochopili, dokonce je to prý druhá nejhorší úroda vůbec v novodobé historii, tak až takhle blbě na tom jsme, doufám, že vám se aspoň doma urodilo aspoň na pár litrů.
2: Já ani nepředstírám, že tě poslouchám už teďka.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nevidím žádné komplikace, tak což ne nutně musí být samozřejmě pravda. Mohlo se stát třeba teďka něco, teprve před málo pár chvílemi a ještě to ke mně nedorazilo. Dejte vědět, co se kde na cestách ve Zlínském kraji děje na 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vest Zlín.cz.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Franto, co jsi to zaskoupil?
2: Zavařovací hrnec!
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák!
0: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
3: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk.zlín.cz.
4: Seřiďte si správný čas ve světě zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. Těšíme se na vás. www.zoo-hodonin.cz.
5: On air.
0: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Pálenice čeká slabá sezóna. Letošní úroda ovoce je totiž výrazně slabší. Kvůli silným jarním mrazům je ovoce zhruba o půlku méně než loni. Potvrzuje to i předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
7: Skončila sklízení jahod, končí nám sklízení třešní, naplno sklízíme meruňky, brzy začne sklízení čvestek, sklízí se rybíz a samozřejmě ty tržby pěstitelům začnou chybět. Nicméně největší dopad to bude mít v momentě, až samozřejmě tady budou chybět tržby za prodaná jablka.
6: Letošní úroda bude pro české ovocnáře asi druhá nejnižší v novodobé historii. Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry na velkou část našeho regionu. Platí vlastně všude, kromě Valašska. Určitě bychom tak teď neměli vypalovat trávu nebo manipulovat s ohněm v přírodě. Pozor i na odhozené cigaretové nedopalky a na používání techniky na polích nebo loukách. Ve Zlínském kraji platí na zítřek taky výstraha před horkem a večer můžou pro změnu dorazit silné bouřky. Pokud plánujete nákup ojetého auta, právě teď je ta nejvhodnější doba. Podle autobazarů ceny v létě mírně klesly před začátkem nejsilnější podzimní sezóny. Průměrná cena ojetého vozu se teď pohybuje kolem 320 tisíc korun a stáří okolo 12 let. Omezení pro ruské sportovce se postupně rozvolňují, teď nastal další průlom. Poprvé od začátku války na Ukrajině budou moct Rusové soutěžit na mezinárodní akci pod svojí vlajkou. Týká se to konkrétně stolního tenisu, dá se ale očekávat, že se brzo přidají i další sporty. Až do večera nás na východě Moravy bude provázet slunce a teploty 25 až 28, zítra má být počasí podobné, odpoledne se ale zatáhne a můžou dorazit silné bouřky.
5: Hit Radio Zlín.
8: Posledních 60 minut odpolední show na Hit Radio Zlín je tady před námi, s vámi stále samozřejmě Pavel Cacek, Šárka Holubcová. No a za chviličku si řekneme, jak je možné, že na některé komáři jdou, a na některé vůbec, jak to máš ty?
9: Já jsem vyvolená, na mě nejdou vůbec.
8: Na mě mega.
9: Výborně.
8: 30 komárů.
9: Prostě. Ráda s tebou půjdu k táboráku.
8: Se mnou vždycky, já vždycky si někde sednu a neuvidím, hele, festival na noze, už to jede.

0: na Hit Radio Zlín odpolední show, také komáři si nevybírají své oběti náhodně, jsem zjistil.
1: Já se úplně těším, jak řekneš, jako co rozhoduje. Za co mám vděčit tomu, no, že na mě fakt neletí vůbec?
0: Jakoby, jako vy, vím co a nevím, vysvětlím.
1: Dobře.
0: Rozhodujou tři věci, ale stále nevíme, jak konkrétně. Víme, že rozhoduje pach kůže neboli pyžmo.
1: Jasně, chápu.
0: Někomu, některým komárům to voní, někteří lidi voní a někomu prostě smrdí, ale není to tak, že nám to voní, nebo chápeme.
1: Jasně.
0: Se.
1: Komár to má jinak než lidi, rozumím.
0: Tak, přesně tak. Za druhé geny.
1: Super, to se bude dobře ovlivňovat, no.
0: Takže, ale ty to máš dobrý, že vlastně...
1: Mám dobré geny, očivně.
0: A tvoje děti vlastně budou spokojené a šťastné bez komáří.
1: No, to úplně nevím, kde to mají teda opačně, než já. No, tak asi podědili z druhé strany špatný geny, to je jasný.
0: Vlastně, od tebe získali tu krásu.
1: Samozřejmě,
0: chápeme.
1: Ano.
0: A nebo i dýchání, to, jak rychle a pomalu dýcháme.
1: Cože?
0: Takže pokud na vás sedají, když jako dýcháte pomalu, tak dýchejte rychle a naopak. A já jsem jako vlastně nad tím přemýšlel, řekl jsem si, jak se bránit.
1: Tak ano, taková ultimátní rada pro všechny.
0: Prosím vás, stačí se jenom za prvé postříkat deodorantem, za druhé změnit svoji DNA a za třetí nedýchat.
1: Vyřešeno.

0: tak všechno mám.
1: Je Rádio Zlín s vámi a já jsem v absolutním šoku, že jsem objevil plochozemce. Znáte to?
2: Ježiš, no jistě, že tím se bavím pravidelně.
1: Já jsem si myslel, že to je jako skupina memísků, skupina vtipů, že se jako smějeme, že ten svět je vlastně někdy tak bizarní, že odlehčujeme a říkáme země placatá. Ale oni to myslí vážně.
2: Ano, jsou to reální lidé s volebním právem, ano.
1: Já jsem totiž teďka o víkendu jednoho poznal.
2: Nekecej, tady u nás ve Zlíně.
1: My jsme, ne, naštěstí, on samozřejmě v Brně.
2: No, a jasně.
1: Já jsem byl u Brna a on říká teda, že je z Brna, tak mi to bylo jasný. Ale on říká jako něco, no víš, jak to je prostě chemtrails něco a pak mě říká, hele a pak to je přece jasný, že země placatá. A já říkám, a on se nesmál.
2: Ajajaj.
1: A říká, moment. Jako ty jako myslíš, jako, že to je on, jak myslím, já to vím. Takže jenom jsem chtěl říct, že prostě to existuje.
2: Jako, on to ví, jo, a neptal se toho, jakože jaký má důkaz, oni je samozřejmě nepotřebujou, ale...
1: Nebudem potřebovat důkazy, přece si věříme.
2: Přesně, jasně.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Přátelé, je tady To musíte zažít se Slevomatem a do studia přišel už tradičně Richard a já doufám, že zase s nějakou peckou. Ahoj.
4: Ahoj Kubo, ahoj všichni. Dneska si řekneme, jak získat slevu 8000.
3: Cože?
4: Jo, zhlasíte si rádia, znáš na Slevomatu kolotoč štěstí?
3: No tak to znám, tam si občas chodím zatočit, to vyhraješ vždycky nějakou slevičku, že jo?
4: Jo, přesně, nebo nějaký kredity na nákup, no a druhý den můžeš točit znova. Lidi to dost milujou mimochodem. No a ten kolotoč štěstí je od 13. až do 20. rozbitej. To znamená, že dává o dost větší slevy.
3: Nekecej.
4: A zaručeně vyhraješ každý den.
3: No počkej. Já to teď úplně nechápu. To si tam fakt jako můžeš vytočit v osmičku?
4: Je to tak? Můžeš si vytočit kredity na nákup nebo procentuální slevu. Takže vytočíš si 8%, nakoupíš za 100 000 a máš slevu 8 000.
3: No ale počkej, vlastně to dává smysl? Jako třeba někdo dovču pro celou rodinu, vlastně proč ne?
4: Přesně, ale podle mě to fakt někdo reálně udělá. A i kdyby za míň, jako každá slevička dobrá, že?
3: No, absolutně s tebou souhlasím a všema 10 beru. Takže, vážení posluchači, jdeme točit!
4: Skvělý, až do 20. něco zaručeně vyhrajete každý den.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: To je 45 prodejen na jednom místě.
5: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
6: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
5: nc.cepkov.cz.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno, zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
10: Desítky chutí, skvělá hudba. Luhačovice slaví 90 let od udělení statutu města a zvou vás v sobotu 25. července na hudební gastrofestival. Těšte se na výbornou gastronomii i koncerty Highland, Horizont, The Silver Spoons a Evu Burešovou s kapelou. Hudební gastrofestival. Léto chutná v Luhačovicích.
11: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
12: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
11: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
13: A já vám jako dlužím?
11: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
17: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Rádiu.
0: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
18: Kam na tři sestry? No přece do Hulína. V sobotu 25. července to pořádně uhulí v místním letním kině. Lístky koupíš v síti Go Out.
19: Hit Rádio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Zlín, tady odpolední show, s vámi stejně taky Pavel Sacek, Šárka Holubcová. No a tak ještě, když se vrátíme k tomu požáru budovy tady ve Zlíně, jsme jako všichni zaregistrovali, nebo někteří to dokonce cítili samozřejmě.
1: Jasně, ano, několik dnů po sobě. Ještě dneska to jde stále cítit, mimochodem.
0: Jo, já jsem jel okolo a říkal jsem si, někdo grilluje.
1: Jo, no, jasně.
0: A pak mi došlo, říkám, a to ještě z toho.
1: Ještě stále.
0: Já jsem byl úplně v šoku, že vlastně, jaký to má za prvé rádius, za druhé vlastně, že to je fakt furt cítit.
1: Ještě stále dokonce říkají, že nemáme ani větrat jako v okolí. A ještě pár dnů, takže jako přátelé, jo, pokračujeme.
0: Hlavně, že tady máme otevřená okna.
1: No.
0: Tak jenom jsme chtěli říct, že je tady jako varianta, že můžeme už teď podpořit ty, kteří na tom samozřejmě nějakým způsobem tratili, nebo tam měli ty firmy. Jedna z těch částí je taky nadace Tomáše Bati.
1: Nadace Tomáše Bati, přesně tak, těm tam schořelo asi 30 tisíc knížek. Například recepty paní Baťové a podobně, což jako je zrovna knížka, kterou já bych chtěla, tak já počkám, teda až dotisknou ty nový. Ale taky jsem je podpořila, koupila jsem si tričko, mají velmi hezký udělaný tričko.
0: Je vtipné?
1: Vtipné, je takové třeba hodně silné. Víš, co tam mají? Mají prostě bílý tričko a tam jenom tu podobiznu toho Bati z toho ohořelého baráku prostě.
0: Aha,
1: to je cool.
0: Mě napadlo, že tam není nic jako, jsme zapálení pro věci, nebo něco takového.
1: To by bylo hodně trapný, teda, Pavle, prosím tě, ne.
0: Já to mám rád. Já bych něco takového nejenže odseděl, bych si koupil 3 hnedka. Ale jo, chápu, jdeme podpořit dobrou věc a teď se dívám, teď to vidím, ta grafika je hezká a to je pěkný. Tak jo, tak pokud byste chtěli podpořit, tak je takhle to jde, já si myslím, že během dalších dnů se i na sociálních sítích objeví řada dalších možností, jak podpořit.

0: Tady na Hitradio Zlín to někdy může v odpolední show působit na vás, jo? Že my se tady vlastně jako máme skvěle, že Pavel Šárka, že to je prostě krásná kombinace třeba, nebo že jsme někdy kamarádi. Já bych jenom rád řekl, že Šárka mi neustále ubližuje.
1: No ale jako pro dobrou věc, že jo, já chci jako pobavit lidi, Pavle, jo, takže to je prostě příjemné, no. Naše posluchače, na ně myslím, přátelé, jenom díky vám dostal Pavel balonem do ksichtu. Moc jsem si to užila, děkuju.
0: Já bych jenom rád podotkl, my v tuhle chvíli teda máme na Instagramu dvě videa, kdy po mně házeli holky balonem a neustále do hlavy. Někdy se to povedlo víc, někdy míň, tak to už se můžete podívat a já bych jenom rád podotkl, když to uvidíte, až to uvidíte, tak se zamyslete nad větou, kterou teď pronesu.
1: Ano.
0: Původně měli lítat zlaté stránky.
1: To by bylo,
0: takhle byla nadšená.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková

0: letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Hit Radio.
9: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Odpolední show se loučí, zítra se na vás samozřejmě těšíme opět v plné síle od 15 hodin.
1: Tento týden máme zkrácený, Pavle, spolu, víš to, jo? Myslíš na to, myslíš na to. Nebudeš... Jenom pondělí, úterý, středa jsem tady. Od čtvrtka už mám zcela jiné starosti.
0: Já, jak jsou ty prázdniny? Já to začínám vnímat, protože je možný, že já tady zase ve středu nebudu.
1: Ale, jejda, no, mane.
0: Ještě nevím.
1: Tak možná to zítra bude naposledy v tomto týdnu.
0: Piloti v Ostravě, tak já přemýšlím, že bych se šel podívat, jak ty stíhačky to tam
1: nesmíš.
0: Tak nejedu. Tak nejedu. Žena má vždy pravdu, vemte si z toho velké ponaučení, budete mít pak krásný život.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Svitu ve Zlíně zůstávají kvůli požáru uzavřené ulice Vavrečkova a 70. a také Hlavničkovo nábřeží. V Otrokovicích kvůli modernizaci nefungují semafory na křižovatce u náměstí. Bude to tak i po celý zítřek. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
8: Čas v Zoo Hodonín plyne jinak. Příjemněji. Svět zvířat na kraji Důbravy v Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Vláda dnes neprodloužila regulaci cen paliv, cenové stropy tak budou naposledy platit v neděli. Ministryně financí Alena Schillerová ale zdůraznila, že její rezort bude ceny pohonných hmot i marže prodejců nadále pozorně monitorovat.
11: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. Jsme připraveni obratem znovu zavést cenovou regulaci. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
10: Důvody pro ukončení regulace cen bylo podle Schillerové i to, že Česko má nyní jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii. Česko dál sužuje půdní sucho. Podle webu Intersucho je téměř v polovině republiky extrémní, což je nejvyšší stupeň. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka, déšť ovšem zasáhl jen menší část naší země. Ministerstva vnitra a obrany připraví novely, které umožní lépe zvládat krize. Úkol jim dnes uložila vláda. Šéf rezortu obrany Jaromír Zuna po jednání kabinetu řekl, že současné předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Zemřel novozélandský herec Sam Neill, bylo mu 78 let. Znát ho můžeme například jako paleontologa Alana Granta z Jurského parku. Podle rodiny byl Neillův odchod náhlý a nečekaný.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
10: Zítra ráno a dopoledne může být zejména na východě republiky ještě skoro jasno, jinak má převažovat velká oblačnost, postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer má srážek částečně ubývat. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
12: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. s vámi Leona, tak si užijeme 80. 90. milénium. Startujeme právě teď. Billy Idol a nebo Erasure. Love to hate you. Tak hezký dobrý večer.

Hot in the city, hezký dobrý večer, to u nás v Praze máme taky velké horko, já bych řekla, že v celé České republice. Doufám, že se máte krásně, že už většina z vás má padla v práci, nohy nahoře a už jenom leháro, odpočinek, relax, pohodička a naše Hit Radio v uších. Každopádně 10 minutek po 18. my pokračujeme dál, to nejlepší z 80. 90. po milénium. Tak co říkáte téhle 90kové věci? Já si normálně vzpomínám na svoji pubertu, diskotéky, jojo, Wonderland, Passionfruit právě teď a budou i Bee Gees a spousty dalších skvělých hitů. Hezké

0: Píše nám tady Tereza, ahoj Leonko, moc se mi líbí, jak hrajete, právě teď grillujeme na zahrádce a váš playlist je prostě boží. Pozdrav prosím skrz váš éter Terezu, Honzu, Janičku a našeho Pavlíka, jste super. Tak s Kasem vyříděla, pokračujeme dál, protože nás čeká Lucie a Panic, nebo taky spousta dalších skvělých osmdesátkových, devadesátkových hitů a jeden z nich je tohle. To taky bude, tak si na to počkejte, rozhodně nikam neodcházejte a zůstaňte s námi. Jsme Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
12: Letní slevy právě odstartovaly!
13: Zažij léto naplno!
12: Když zábava,
13: tak Mironet.
12: Klikni dvakrát!

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Milovaná. Hezký večer, 18 hodin 34 minutek aktuální čas. S vámi Lea, posloucháte Hit Radio a před námi je Jay-Z, Beyoncé, to si dáme, Bonnie a Clyde, ale taky Diana Ross, která do konce 29. července dorazí do České republiky, konkrétně do Plzně, kde má svůj úplně první samostatný koncert v Česku. Takže kdo se chystáte, dejte vědět, protože my

0: před námi je spousty skvělých hitů. 80, 90, Millennium, Rafaela Cara nebo One Tea Culty, Two Unlimited a taky Baby Bird. Tohle všechno ještě do 19. hodiny. Až do 21. vám budeme hrát to nejlepší z 80, 90 a Millennia. Tak mějte krásný večer a díky, že jste zítra rádiem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
0: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
0: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Pondělí večer s vámi Lea, Hit Radio Classic, nejlepší 80-ky, 90-ky milénium. New Kids on the Block, právě.

We don't need another hero. Božská královna všech královen Tina Turner. 8 minutek po 19. hodině. Posloucháte Hit Radio. My pokračujeme dál, protože před námi je i rocková balada pro rockový fanoušky a nadšence Škorpioni, Shen Be an Angel, ale předtím ještě taková taneční hopsanda Alcazar. Tak kdo pak si vzpomínáte Crying at the Discotheque, co na tuhle pecku? Když jsme trsali bokem doprava, doleva a tančili jsme, pili jsme a zpívali. Tak si to pojďme zopáknout a společně zavzpomínat. Jsme Hit Radio.

0: Ada Škorpioni, Send Me an Angel, tak já doufám, že jsme vám udělali velkou radost. Píše nám tady posluchačka Soňa Skřivic, milá Leonko, si úžasná, pouštíš nádherné pecky, je mi 60 let a rádio mám velmi nahlas, u toho otevřená okna a smažím řízky a tančím si. Je mi krásně, mám vás všechny moc ráda, zdraví Soňa Skřivic. Soni, moc krát ti děkuju za zprávu, tak já doufám, že budeš spokojená i za chviličku. Co třeba Sandra, anebo Stardust a spousty dalších skvělých 80-kových, 90-kových až po milénium hitu. Tak buď s námi.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
4: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
3: Fakt?
5: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Zítra mám Ready Kirken, právě teď dozněli z éteru Hit Rádia Klasik a před námi je božská skvělá Olivia Newton. Zaspomínáme na ní, protože její hity tady zůstanou pořád s námi, ale předtím ještě jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel a taky song, který se hraje při různých oslavách, narozeninách, party, celebration a fun factory. Let's have a celebration by the sea. Hezký večer.

0: Olivia Newton-John, Physical. Právě teď doznívá z Eteru Hit Rádia a před námi spousty dalších skvělých hitů, třeba Mike Oldfield, nebo taky Vanessa Paradise, nebo Squeezer a jejich Saturday Night. Spousty další skvělý muziky, tak rozhodně zůstaňte s námi, protože až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénium. A kdybyste tohle chtěli poslouchat nonstop, tak si dávejte naše sesterské Hit Rádio 90. Nebudete litovat.
1: Hit Radio.
0: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Lutkovice u Luhačovic ožívají 17. a 18.

0: 11. července přichází Festival pod Přehradou, dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

pondělí večer, 13. červenec, posloucháte Hit Radio, hrajeme ty nejlepší hity, 80, 90, milénium. Jinak tomu nebude ani teď, typicky diskotéková funky věc. Jamiroquai přichází na scénu. Hezký večer.

0: Rádio stále s vámi, krásný dobrý pondělní večer. Pokračujeme dál, protože před námi je Bryan Adams, taky Sydney Youngblood a nebo MC Erik a Barbara. You Can't Stop. Miluju tuhle hudební dvojici a vždycky, když je slyším, tak si vzpomenu na ty zlatý devadesátky, kdy jsem na jejich hudbě vyrůstala. Dokonce MC Erik je můj dlouholetý kamarád, takže vždycky, když ho vidím, tak si zpíváme Do It nebo You Can't Stop a nebo Malý Aniel a spousta takových dalších skvělých hitů. Tak přesně tuhle pecku You Can't Stop si dáme za chvilku z éteru Hit Rádia. Buďte s námi.
1: Hit Rádio Zlín.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
0: Hit Radio. Hit Radio.

Posloucháte Hit Radio, před námi je zpěvačka, která má nezaměnitelnou barvu hlasu a dokonce před týdnem navštívila i Českou republiku, konkrétně 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a já jsem měla tu možnost být u toho, protože jsem byla součástí dvou akcí, kde jsem se prošla teda pomole, taky jsem si něco zabékala, no a ten večer tam vlastně vystupovala Anastasia a bylo to naprosto neuvěřitelné. Nejenom to, že skvěle vypadá na to, kolik jí je,

0: Hit Radio Classic v plném proudu, nejlepší 80, 90 až po milénium, hrajeme to nejlepší. Díky, že jste s námi, před námi posledních pár songů do 21. hodiny a já se s vámi pro dnešní večer rozlouším. Rozlouším? Ano, rozloučím jsem chtěla říct samozřejmě. Vidíte, už mi ten jazyk se mele motá, říká si co chce. Každopádně vám přeju krásnou dobrou noc, pokud možno zůstaňte samozřejmě na vlnách Hit Radia a zítra nezapomeňte stávat s naší snídaní šampionů. Mějte se krásně a ahoj!
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
3: Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: Hotovo?
1: Hotovo.
0: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
2: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Alešovi. Dobrá práce, Aleši.
3: Rudolf Lešení CZ.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: Hit Radio.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-cepkov.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personální@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte.

0: Hit Radio Zlín. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: nc.cepkov.cz.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Radio Zlín. Hit Radio Zlín.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc@cepkov.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.